létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě pohledám.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

Telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám naděláme

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: pro dobrou náladu.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

20. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz. Rádio

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: už za chvilečku taky prozradíme, jak dnes bude, jak to vidí meteorologové, připravená předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Mezitím ještě vábička na naší soutěž o klimatizaci. To bývalo na jižní a jihovýchodní Moravě. Řekněme ještě pár dnů pořádné vedro, ale vězte, ta klimoška vám radost bude dělat nejenom v létě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

0: Telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Rádio Jih. Počasí.
3: 4 minuty.

0: 6. pojďme na aktuální předpověď počasí. Středa 26. srpna podle meteorologů bude převážně oblačná nebo ještě až zatažená, ale už jen s malou možností výskytu přeháněk, hlavně v severní části kraje, když už tedy. Během odpoledne a večera se oblačnost postupně zmenší, občas až na polojasno. Teploty dnes letních 26 stupňů Celsia, v Jihomoravském letních 25 stupňů ve Zlínském kraji. A míříme i k ranním teplotám. Lipov, Šakvice, Spitihně v 15. Rtuť teploměru tady v Hodonině aktuálně ukazuje na 17 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Pozor na D2, tedy na dálnici D2 na 25. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno máme hlášenu dopravní nehodu osobního auta. Projíždí se naštěstí bez problémů, vozidlo je po dopravní nehodě odstaveno, ale projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozory na dálnici D1 na 197. kilometru ve směru na Ostravu je odstavené pro poruchu nákladní vozidlo. I tady buďte opatrní. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: Pamatujete na časopis Bravo, neboli Bravíčko? 26. srpen v historii je totiž den B jako Bravo. Podrobnosti už za chviličku, teď Miraj a malinovej syrup. Hezké ráno, Moravo.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Hezké středeční ráno, Moravo, čas 5.37, díky, že posloucháte ranní jízdu rádia. Jich nejenom plnou hitu pro dobrou náladu, ostatně za chviličku Kaskáda nebo Daddy Yankee, ale plnou i zajímavých informací. Středa 26. srpna značí jeden velký zásah u nás čtenářů. Neříkám, že dneska se tak časopisy nečtou, ale zas na stranu druhou upřímně, není to tak časté jako kdysi, když tady pořádně nebyl ten internet a rozhodně už asi ani nevychází tolik časopisů. Přesto se na jeden zaměříme a nutno podotknout, že se zaměříme na jeden, který tehda pro nás jako teenagery mnohé znamenal, protože před 70 lety, 26. srpna roku 1956 vyšlo u našich západních sousedů první číslo časopisu Bravo neboli Bravíčko. Neříkám, že už tehda nás se to týkalo, ale následně, jak už to u nás hold chodilo, se to dostalo i k nám. Trošku později, možná o půl století, ale dostalo se Bravíčko i k nám. Nicméně toto Bravo z roku 1956 začínalo jako časopis o filmu a televizi. Později se z něj stal fenomén teenagerské kultury, plakáty, hvězdy, hudba, no a samozřejmě tehda legendární sexuální poradna doktora Zomera. U nás potom Láska, sex a něžnosti, kultovní poradenská rubrika, asi si vzpomínáte. Pro několik generací teenagerů bylo Bravo něco jako dnešní sociální sítě YouTube, Google, TikTok, já nevím co všecko v jednom. Jen se muselo koupit na stánku a čekat několik dnů na další číslo. No, aby jsme byli kompletní, tak první českého vydání Bravíčka jsme se dočkali až v roce 1991. I tak to byl ale naprostý fenomén, který znali všichni dospívající ve střední Evropě a ve škole jsme si to navzájem pušovali. A míříme taky do Brna, protože právě tady ve Vile Tugendhat se 26. srpna roku 1992 vlastně rozhodlo o něčem, co změnilo mapu Evropy, protože český premiér tehdy Václav Klaus a slovenský premiér tehdy Vladimír Mečiar se tam dohodli, tedy v oné Vile Tugendhat, že společně Československo skončí, to společné Československo se rozdělí a od 1. ledna následujícího roku vznikly dva samostatné státy, tedy Česko a Slovensko. Mimochodem, kdybyste zamířili do Brna, pokud jste ještě nebyli ve Vile Tugendhat, vřele doporučujeme mrknout se tam. Opravdu to stojí za to. Nejenom, že se tam psali dějiny, ale prostě to, co architekti dokázali už před téměř stylety, nebo možná i víc jak stylety, to je něco neuvěřitelného. Ještě doplňme, že v půli pracovně prázdninového týdne slaví svátek Luděk. Na Veselsku jich máme 78, Bučovicko, ano, vykoktám se, jich hlásí 38 a jinak na Slovensku má svátek Samuel.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Zrovna 2 minutky po 6:45 snídáte, Daddy Yankee, Snow a Kong Kalma, za námi, před námi je Evča Farna a její Perpetuum Mobile, stejně jako Anastasia. No ale před námi taky skřeťák a ranní vtípek, dobré jítro.
1: No dobré ránečko, mám tady takový jeden starý dobrý flák, jak ta blondýna v tom obchodě, prosím vás, můžu se zeptat? Jasně, můžete. Prosím vás, vejde se tato bedna do mého auta? A prodavač, a jaké máte auto? Ona, no červené. A prodavač, je, tak to máte štěstí. Být to modré, tak se tam ta krabice nevejde.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou. A...

0: srpnové ráno roku 2026, jsme v půli pracovně prázdninového týdne, v ranní jízdě i tak, ale po šesté hity pro dobrou náladu a úvod, ten si na starosti dneska po ránu vezme zpěvačka Lady. Po šesté taky Itál Damiano David. Ale to 95 nabídneme Rastracený. A tenhle ten svět byl lepší. My v letě 26 nabídneme zase čerstvé jihomoravské zprávy. Podíváme se do brněnské zoo, jež zastavila stavbu nových expozic. Nabídneme aktuální předpověď počasí, slibující dnes uvozovkách maximálně letní teploty. I tak ale můžete na rádiu Jižní Moravy získat další krásnou cenu. Klimatizaci. Sloužící nejenom v létě, ale i v zimě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark,

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Hezké letní ráno, Moravo je 6. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Brněnská ZOO zastavila stavbu nových expozic a od září se ve Zlíně a Otrokovicích mění jízdní řády městské hromadné dopravy. Brněnská zoologická zahrada zastavila stavbu nových expozic a vzdělávacích infopointů za 27 milionů korun. Firma, která měla projekt dokončit letos v červenci, nestihla postavit ani polovinu plánovaných prací. ZOO proto od smlouvy odstoupila, přestože zhotovitel už dostal zhruba třetinu sjednané částky. Dokončení projektu teď zajistí nová firma a zahrada požádá o prodloužení termínu pro čerpání dotace. Naopak stavba nového hlavního vstupu podle vedení ZOO pokračuje podle plánu. Od úterý 1. září začnou ve Zlíně a Otrokovicích platit nové jízdní řády městské hromadné dopravy. Největší změnou bude zavedení trolejbusové linky 15 na Mladcovou, která tam nahradí dosavadní autobusovou linku 31. Nová 15 pojede z lesní čtvrti a částečně nahradí také linku 13. Na linkách 3, 13 a 15 navíc přibude nová zastávka pod vodojemem ve Slovenské ulici. Změní se také některé odjezdy linek 51 a 52 v Malenovicích kvůli návaznosti na konec vyučování. O 3 minuty dříve pojedou i dva noční spoje linky N z Otrokovického Štěrkoviště. Nové jízdní řády budou k dispozici na zastávkách i na webu dopravního podniku.
2: Rádio Jih. Počasí.
1: Je středa 26. srpna. Jak to dnes vidí meteorologové? Očekávají zataženo až oblačno. Během odpoledne a večera začne pozvolna oblačnost ubývat, místy až na polojasno. Ojediněle se ale mohou vyskytnout přehánky spíše v severní části kraje. Večer pak dokonce i na jihu. Nejvyšší odpolední teploty letních 26 stupňů Celsia v Jihomoravském, letních 25 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Po ránu hezké jitro do Kyjova, kde měříte aktuálně 15 stupňů Celsia, stejně jako v Ždánicích. Vátice, Boršice aktuálně po 16 stupních Celsia.
4: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: A vyrážíme za vámi také na cesty, mrkneme na D2 i na dálnici D1, na D2 na 35. kilometru směrem od Břeclavi na Brno. Došlo ke střetu dvou dodávek, po nehodě stojí u krajnice, projíždějte opatrně. A z D2 ještě na dálnici D1 na 270. kilometru směrem od Brna na Vyškov, dejte pozor na odstavené osobní auto u krajnice. Šťastnou středeční cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Co spojuje fosfor, synice a opakované uhyny ryb v Dyji? Věci na Břeclavsku teď skládají dohromady další důležitý dílek celé skládačky. Tak na to za pár minut ve středeční ranní jízdě rádi jich mrkneme. Teď už ale Leny, krásné ráno, Moravo.

0: 6. Bruno Mars a ve středeční ranní jízdě se songem Just the way you are. Co nevidět z Itálie, Damiano David a The First Time. Teď už ale k tomu fosforu, o kterém byla řeč v úvodu této hodinky. Fosfor samozřejmě známe hlavně z hodin chemie. Na Břeclavsku je z něj ale docela vážný problém. Vědci z Mendelovy univerzity spolu s ochránci přírody z Chákao Soutok sledují, kolik ho voda přináší do tamních lužních lesů. A první výsledky ukazují, že ho může být až 10x víc, než kolik je příroda schopna využít. To mnohé z nás asi nepřekvapí, ale teď to máme vědecky potvrzeno. A proč nás to má vlastně zajímat? No tak protože fosfor samozřejmě funguje ve vodě jako již několikrát skloňované hnojivo a velmi výrazně pomáhá růstu sinic a právě těch je vždy dlouhodobě příliš mnoho. Ostatně už kolikrát jsme o tom na rádiích hovořili. Podle odborníků přiteče jen do novomlýnských nádrží zhruba 160 tun fosforu ročně. Velká část pochází z odpadních vod, další ze splachů z polí. Když se pak při vysokých teplotách sinice masivně přemnoží, může ve vodě prudce ubít kyslík a právě tento řetězec okolností stál podle závěru zprávy Mendelu za velkým úhynem ryb v Dyji. V roce 2025 podobná událost zasáhla řeku také v roce 2022 a problém pokračuje i letos. Například v červenci bylo množství sinic v Dyji podle povodí Moravy enormní a při výrazném poklesu kyslíku bohužel opět uhynulo velké množství ryb. Doplňme, že v Chákao Soutok mají čistírnu všechny obce. Ty místní fosfor odstraňují, ačkoliv by nemuseli. Zákon to totiž ukládá obcím nad 2000 obyvatel. V Dyji i na Moravě pochází třetina přítoků právě z obcí bez povinnosti čistit. No a další třetina už fosforečnany musí odstraňovat, ale podle starých norem, které ochranáři považují za nedostatečné, jak dodávají, technologie máme výborné, problém je ale legislativa, protože legislativa je velmi zastaralá a nemotivuje provozovatele k tomu, aby lépe čistili. No, možná správný čas, aby se někteří politici pustili konečně do práce a místo rádoby líbivých fotografií na sociálních sítích přímo z místu uhyne ryb, aby šlo vidět, že jim to ani toto není lhostejné, přišli s konkrétním návrhem změny oné legislativy, tedy aspoň s jedním z mnoha dílků, jež by situaci pomohl zlepšit. Dočkáme se. Toť ranní otázka. Uvidíme, jestli se na ní najde odpověď. 12 minut po 6. hodině zpátky ve středeční ranní jízdě rádie k hitům pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: No po 6. hodině vinčujeme krásné středeční ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. V plném proudu léto 2026 a s Markem Ztraceným díky songu jsme zaspomínali i na léto 95. Takhle po ránu dokážeme cestovat v čase. A podíváme se i ještě hlouběji než do roku 1995, protože před námi norská trojka Aha a Pecka Take On Me, tedy muzika z let 80. Ale ještě předtím z úplně jiného soudku. Dneska si po ránu děláme takový malý test vaší finanční budoucnosti. Podívejte se právě teď na mobil a řekněte nám, kolik procent baterky vám právě zbývá. V ranním tématu, dámy a pánové, procenta vaší baterky velmi důležitá záležitost, protože přesně tolik tisíc korun byste odteď každý měsíc dostávali jako výplatu. Takže máte-li 82%, gratulujeme, 82 litrů měsíčně, zní velmi příjemně. Máte-li 14, no tak tam už bych asi začal hledat nabíječku a možná i druhou práci. Kolik procent máte teď baterky v mobilu, takovou měsíční výplatu v tisících budete mít, vystačíte si. Ptáme se a vy odpovídáte třeba přes Facebook Rádia Jih anebo SMS-kou či WhatsApp zprávou na 606 703 889. Tak velké díky, že se i dnes v půli pracovně prázdninového týdne, tedy ve středu 26. srpna, zapojíte do ranního tématu.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Eva Benson Boone. Taky DJ David Guetta. A nahoře nás vezmou opět Radeček. Zase vezmeme na jižní a jihovýchodní Moravu, přesně řečeno nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy. I dneska se od nás dozvíte co nového. A že by právě dneska někdo už teda konečně, když je ta středa a pár z jakých velmi příjemných věcí je třeba, získal tu klimatizaci. No šance tady pochopitelně je.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

0: Telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Je přesně 6:30, my vám přejeme krásné středeční ráno.
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Od úterý 1. září začne v Modřicích u Brna platit rezidentní parkování. Modré zóny se objeví ve většině městských ulic a půjde o první podobný systém na Brněnsku mimo samotné Brno. Zlínský kraj chce od příštího roku založit vlastní veřejnou výzkumnou instituci. Ročně do ní plánuje investovat kolem 20 milionů korun. Nová organizace má propojovat Univerzitu Tomáše Bati, kraj, nemocnice a firmy.
0: Rádio Jih. Počasí.
9: Aktuálně měříme 16 stupňů ve Veselí nad Moravou, v Lipově, v Boleradicích a v Rajhradě.
0: Rádio Jih. Doprava.
8: Čerstvá dopravní nehoda z D2 na 31,5 km ve směru na Břeclav. Došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla, které skončilo mimo vozovku. Počítejte s komplikacemi, na místě míří policie i hasiči. Na dálnici D1 na 183 km ve směru na Jihlavu stojí zase odstavený kamion a blokuje jeden jízdní pruh. I tady buďte velmi opatrní. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
10: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

Fotbalové stadiony možná čekají výraznější pravidla, respektive výrazně zpřísněnější pravidla. Stá totiž chystá změny, které mají zatočit s problémovými fanoušky a výtržnostmi v hledišti. Podrobnosti za chviličku, teď 2 minutky po 6:30 ve středeční ranní jízdě Benson Boone.

0: 6.38 a ve středeční ranní jízdě se promenovala švédská zpěvačka September s peckou Cry For You. Co nevidět DJ David Guetta a Alok a Run, Run The River. No a my už běžíme na fotbalové stadiony, protože pyrotechnika na těchto fotbalových stadionech by už nemusela být jen přestupkem, respektive její použití. Nově by její použití mohlo být trestným činem. Stejně tak se řeší přísnější postihy za zahalování obličeje. Podle ministra pro sport s tímto požadavkem přišlo přímo fotbalové prostředí, přesně řečeno jeho zástupci. Důvod je jednoduchý, pokud jde o trestný čin, pořadatelé mohou mnohem snáze spolupracovat s policií. Jaké konkrétní tresty by rozli, zatím není jasné. Součástí změn má být také digitální registr problémových fandů a takzvané chytré stadiony s rozpoznáváním obličejů. Systém by měl při vstupu poznat člověka, který má zákaz návštěvy zápasu a klub by ho dovnitř nepustil. Návrh vzniká i jako reakce na květnové výtržnosti při derby Slavie se Spartou, no a do legislativního procesu by se měl dostat už v září. Tak fotbalové stadiony možná čekají výrazně přísnější pravidla. Stát totiž chystá změny, které mají zatočit s problémovými fanoušky a výtržnostmi v hledišti.
1: Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema. Vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu. Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů. Sobotu 29. srpna ožijí Dubňany oslavami 105 let Sokolské župy slovácké. Čeká vás den plný sportu, pohybu a zábavy pro celou rodinu. Dopoledne sportovní turnaje, odpoledne v přírodním areálu pestrý hlavní program, vystoupení, aktivity pro děti i zajímaví hosté. Přijďte s námi oslavit Sokol v pohybu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Sonic 2. Minutku po 6:45 ve středeční ranní zděn, tak jedna z těch písniček, z těch hitů z konce let 90. Co nevidět, opět Radeček a Hory. No a pojďme v půli pracovně prázdninového týdne také k rannímu tématu. A dneska si po ránu děláme takový malý test vaší finanční budoucnosti. Podívejte se na mobil a řekněte nám, kolik procent baterky vám právě zbývá. No a takovou měsíční výplatu v tisících budete mít. Ptáme se, jestli si vystačíte. Já se dívám, mám 95. procent, takže 95 litrů, jo, vystačil bych.
1: Já tu,
0: úplně bez problému.
1: Já tu nemám mobil, ale na hodinkách mi lásí, že mobil má 88, taky bych nebyl jako na tom špatně.
0: Tak, ale
1: taky by to nebylo špatné.
0: Hezky jsme začali to středeční ráno.
1: A teď jsem s něma, jako no.
0: A co naši posluchači, nabíjíme si mobil přes noc a máme po ránu plno?
1: Napsala Hanka 70% baterky, Haně, a myslím, že taky jako paráda. To, no jako
0: ježiš,
1: je, to by stálo za to.
0: Patrik 100%, takže 100 litrů, to bych byl mega spokojený. Patriku, tak ti to samozřejmě přejeme. No,
1: no vidím, že nabíjte pořádně. Hanka napsala taky, z 99 tisíci měsíčně bych mohla vít.
0: A co Martina, která píše na Facebook rádi a jejich k rannímu tématu 95%, to je dobře, to by mě měsíčně stačilo.
1: Poctivý nabíječi.
0: Kdyby to bylo tak jednoduché, byla by to naprostá paráda. Tak kolik procent máte teď baterky v mobilu, takovou měsíční výplatu v tisících budete mít, vystačíte si. Schválně se podívejte, kolik procent baterky vám právě teď na mobilu svítí, zbývá a podle toho budete mít do konce života svou výplatu. Kdo si polepší, kdo si pohorší, dejte nám vědět přes Facebook rádi, jejich posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme!
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Ve finále jedné z hodinek středeční ranní jízdy zpěvačka Pink, po sedmé třeba MC Erika Barbara a You Can Stop. Ze Slovenska Mark Dan a jeho

0: Bodřice od září zavádějí modré zóny. Mrkneme na to v dalších středečních jihomoravských zprávách rádia Expressem 26. srpna. Dobré ráno, Moravo.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
7: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
6: Více na www.tymaturciak.art.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
0: Dobré středeční ráno, Moravo, odbíjí 7. hodina.
11: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Modřice od září zavádí modré zóny a Zlínský kraj chce mít výzkumnou instituci. Podpoří ročně 20 miliony. Od úterý 1. září začne v Modřicích u Brna platit rezidentní parkování. Modré zóny se objeví ve většině městských ulic a půjde o první podobný systém na Brněnsku mimo samotné Brno. Ve většině ulic bude regulace platit v pracovní dny od 17 hodin do 6 ráno. Výjimkou je Nádražní ulice, kde bude spoplatnění ve všední dny nepřetržité. Rezidenti zaplatí za první auto 200 korun ročně, za druhé už 6 tisíc. Návštěvníci budou mít jednu hodinu denně zdarma, poté zaplatí 10 korun za hodinu. Město si od změny slibuje méně aut odstavených v ulicích a větší využívání garáží a soukromých pozemků. Zlínský kraj chce od příštího roku založit vlastní veřejnou výzkumnou instituci. Ročně do ní plánuje investovat kolem 20 milionů. Nová organizace má propojovat Univerzitu Tomáše Bati, kraj, nemocnice a firmy. Zaměří se například na zdravotnictví, školství, sociální služby nebo průmysl a má pomoci také se vznikem nových studijních oborů ve Zlíně. Instituce má nahradit současné technologické inovační centrum. Díky jiné právní formě by navíc měla snáze získávat české i evropské granty. Záměr už schválili krajští zastupitelé. Přesná podoba financování i počet zaměstnanců se budou řešit v dalších měsících. Fungovat má od ledna příštího roku.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: No a než se podíváme na počasí, Jindro, chce přidat ještě jednu zprávu.
12: Ano, důležitou dnešní pohárový zápas mezi Spartou Brno a Baníkem Ostrava provází rozsáhlé policejní opatření. Utkání v Brně Komárově, které začne v 17 hodin, policie vyhodnotila jako vysoce rizikové, očekává příjezd většího počtu ostravských fanoušků. Na pořádek i dopravu budou dohlížet policisté, kriminalisté, psovodi i jízdní policie, v případě potřeby také dron.
0: No a jaké u toho budou mít počasí, nejenom oni? Očekávají dneska meteorologové zataženo až oblačno, během odpoledne a večera začne pozvolna oblačno začnout ubývat místy až na polojasno. Teploty je dnes maximálně 26 stupňů Celsia a když už se vyskytnou nějaké přehánky, tak spíše v severní části kraje. Ve Zlínském kraji naměříte dnes maximálně 25 stupňů. Aktuálně Břeclav, Strážnice, Lednice, Vlčnov 16 stupňů.
10: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Dobré středeční ráno i na cesty. Připomínáme, na D2 na 31,5 kilometru ve směru na Břeclav došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla, které skončilo mimo vozovku. Projíždějte opatrně, nárazově se můžete zdržet. Šťastnou cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: 7 hodin 3 minutky, pojďme za muzikou z let 90. Na startu další hodinky středeční ranní z DMC Erika Barbara a You Can Stop. Co nevědět ze Slovenska, taky vlastně další interpret Mark Dana, jeho Country Girl.

0: slovenský interpret, úspěšný v zahraničí, Mark Dan a jeho Country Girl. 7:10, za chviličku další z hitů pro dobrou náladu. Dneska významný den, 26. srpen. Ano, je tady půle pracovně prázdninového týdne, tady středa, barsekých velmi příjemných věcí je. Třeba hlavně se nám ale láme onen pracovní týden. No ale před námi 26. srpna, dámy a pánové, také den psů, nebo chcete-li den uznání psů. Tedy den, kdyby jsme měli skutečně ocenit věrnost a oddanost našich čtyřnohých mazlíčků. Předpokládám, že se tak děje dnes a denně, ale přece jenom, když je ten den psů. No, psi byli prvními zvířaty, která si lidé domestikovali a často byli a jsou používáni k ochraně majetku, pasení, dobytka a klovu zvěře. Dnes jsou psi nejen u nás na jihu Moravy doslova členy rodiny. A když už se kdysi dávno používali a samozřejmě i dnes používají, jak jsme říkali, k ochraně majetku, pasení dobytka nebo klovu zvěře, v mnoha případech jsou to takový i domácí, živí plyšáci. Tak pokud patříte mezi majiteli čtyřnohého mazlíčka, nezapomeňte, 26. srpen, den psů, vím, že mu prokazujete lásku dnes a denně, ale přece jenom dneska by to mohlo být o kapičku více, třeba nějakým pamlskem navíc, nebo nějakým kilometrem navíc venčení, nebo možná dneska speciální kartáč a psa pořádně vyčesat, anebo prostě s ním strávit zase o kapičku více času. Všechno necháme samozřejmě jen a jen na vás. Připomínáme 26. srpen, den psů, či také den uznání psů. Pokud nemáte na dnešní den konkrétní plány, mimo práce pochopitelně, co vyzkoušet něco nového, třeba nějakou tu novou sportovní aktivitu. Dnešní den zkoušení nových sportů k tomu doslova vybízí. Už jste si zahráli třeba disc golf, nebo jste na vodě vyzkoušeli takzvaný paddleboard. Nejen to se dá v našem kraji vyzkoušet už třeba i dneska odpoledne. Takže třeba inspirace pro vás, vaše partnery nebo i děti na sklonku letních prázdnin. No a 26. srpen je také dnem rovnosti žen. Ten vznikl na oslavu přijetí 19. dodatku Ústavy Spojených států amerických v roce 1920, který ženám přiznal volební právo. Bohužel, dodnes najdeme na světě místa, kde tato kultura, či kam ještě tato kultura zrovnoprávnění žen a mužů nedorazila, právě na tato místa má den rovnosti žen upozorňovat a připomínat je. No a v půli pracovního týdne také připomínáme, že svátek má Luděk. Gratulace míří na Hodonínsko, kde máme 134 dnešních oslavenců, Kyjovsko jich hlásí 128, na Brněnsku jich máme dokonce 532, tak i tam zamíří za chviličku hudební dárek, stejně jako na Slavkovsku, kde máme 62 dnešních oslavenců, tedy chlapíků se jménem Luděk. A jen tak mimochodem, na Slovensku má svátek Samuel. Taky tam zdravíme a blahopřejeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7:20 Wall in the Moon a Sharaben Dance, za chviličku Krištof půlnoční zích a teď kvůli pracovně prázdninového týdne zdravíme všechny řidiče veřejné dopravy. Doufám, že se nechovají stejně jako řidič, o kterém teď bude řeč.
1: Je to tak, protože na Filipínách se jednomu řidiči veřejné dopravy podařilo spojit dvě věci, které se rozhodně spojovat nemají, a to řízení a online hazard. O cože jde? Tento picmošek jel takzvaným Jeepn IM, tedy typickým filipínským vozem hromadné dopravy, prostě se jim tam tak říká. No a během jízdy měl na palubní desce připevněný telefon, na tom by ještě nic tak zvláštního nebylo. Jenže místo navigace nebo třeba jízdního řádu, kdy kam má v kolik přijet, tak na něm běžela hazardní hra a řidič podle cestujících věnoval až příliš velkou pozornost. Prý chvíle mi vůbec nedával pozor, co se děje kolem něj, když je řídil, ale věnoval se jenom tomu mobilu. Jeden z pasažérů neváhal, celou situaci natočil a video zveřejnil, protože měl obavy o bezpečnost lidí uvnitř a chtěl, aby se to i do budoucna neopakovalo. Případ zapadá do širšího problému, protože online sázení a hazard jsou teď na Filipínách prý hodně na vzestupu a reklamy na ně jsou tam čím dál častější. A tady tohoto řidiče to úplně, jak se říká lidově, doblblo. Místní média už popsala i případ průvodčího, který prosázel z firemních peněz asi 6 000 korun a protože nevěděl, jak to vysvětlit, dokonce zinscenoval falešné přepadení a tvrdil, že mu peníze ukradli lupiči. Takže hazard na Filipínách teď některým lidem komplikuje nejen peněženku, ale evidentně i pracovní život, občas také schopnost vymýšlet nějaké, řekněme, smysluplné a uvěřitelné příhody o tom, jak k tomu, jak k té sekeře došlo nebo nedošlo. No, co se týče toho samotného řidiče, tak myslím si, že to není úplně ten správný příklad. Troufnu si tvrdit, že každý z nás občas jako se podívá na ten mobil jako více či méně, ale přeci jenom jako když máš zodpovědnost za tolik lidí v autobuse a tak dále, tak a nevím, asi bys teda jako ty, ten hazard bys si měl nechat po té pracovní době a pak už je na tobě, co si děláš.
0: Tak on nejenom, že hrál hazardní hry, ale zároveň hazardoval s životy těch pasažerů.
1: Přesně tak, no a to je to zásadní, no. Přesně.

0: ve středu 26. srpna. Jsou připraveny další, tentokrát krátké jihomoravské zprávy, tak abyste i dnes byli v obraze a věděli, co se na jižní a jihovýchodní Moravě děje. A taky o co se hraje.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český

0: dvakrát za sebou?
1: Volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín. Láhev vína na

Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký letní karneval.

0: Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Obec Ladná vyhlašuje konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Krásné srpnové ráno, Moravo, je půl osmé.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Brněnská zoologická zahrada zastavila stavbu nových expozic a vzdělávacích infopointů za 27 milionů. Firma, která měla projekt dokončit letos v červenci, nestihla postavit ani polovinu plánovaných akcí. Od úterý 1. září začnou ve Zlíně a Otrokovicích platit nové jízdní řády městské hromadné dopravy. Největší změnou bude zavedení trolejbusové linky 15 na Mlacovou, která tam nahradí dosavadní autobusovou linku 31.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: A mrkneme na aktuální teploty v regionu, tak Zlín hlásí 15 stupňů, Lovčice, Lanžhot a Hluk schodně po 16.
7: Rádio Jih, doprava.
6: A ve středu 26. srpna zdravíme řidiče a řidičky opatrně na dálnici D1 na 183. kilometru. Ve směru na Jihlavu stojí porouchané nákladní vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Počítejte s přerušovanou kolonou. A v Uherském Brodě v Prakšické ulici havarovala dvě osobní vozidla. Zdržení sice minimální, ale projíždějte opatrně. Šťastnou středeční cestu.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105,1.

Teď lidé míří k jedné obyčejné studni, která se chová dost neobyčejně. Tak na to mrkneme ve středeční raní z Jerádej, tak téže nebudeme pozadu. 2 minutky po půl osmé a jsou tady roxeťáci.

0: 7.39 a ve středeční raní z Jeder Motkeredy už za chvíličku Lucie a Amerika. My teď nemíříme do Ameriky, ale jak jsme slibili, do Indie. Protože tam mají jednu obyčejnou studnu, která se ale chová docela dost neobyčejně. Představte si, voda v ní se sama od sebe vlní a úřady z věci zatím přesně nevědí proč. Záhadné vlnění vody ve studni v indickém Gujaratu může, pravda, souviset s letošními silnými monzumovými dešti. Ty výrazně doplnily zásoby podzemní vody a právě její přítok může podle místních geologů vytlačovat vzduch zachycený mezi vrstvami hornin a ten pak může vodu ve studni rozhýbat. Zajímavé ale je, že okolní studny zůstávají úplně klidné. Úřady proto chtějí mít jistotu a na místo posílají další a další odborníky. Jednu obavu už se podařilo prakticky vyloučit. Seismologové v oblasti v předchozích dnech nezaznamenali žádnou aktivitu, takže podle úřadu nejde o projev zemětřesení. Pokud ale odborníci nepřinesou definitivní vysvětlení, studna ve vesnici Virparáda zůstává místní atrakcí a přitahuje davy zvědavců. No představte si studnu, ve které vidíte jakési vlnění zleva doprava, zprava doleva. Já nevím.
1: A je nevysvětlitelné. Jako. No zajímavé to rozhodně, hlavně z toho důvodu, že říká, že všechny ostatní okolní studny jsou naprosto v pohodě.
0: Hladina rovná, úplně
1: bez... Nějaká taková mladá neklidná, nebo co ta studna?
0: Já nevím,
1: jako,
0: no. Tam vodníci dělají budoucí vodníčata, nebo
1: no,
0: něco takto.
1: Co se tam děje dole, jako no.
0: A nebo taky se může stát, že ta vlastně hladina je rovná, jakože se voda nehýbe, ale chýbe se ta studna samotná.
1: No, jako vidíš to, možná tebe měli zavolat, jako ty už jste přišel s minimálně se dvěma, třema teoriemi, jako no.
0: A ještě s blbějšími, než nabídli oni, že?
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Linkin Park, 2 minutky po 7:45 ve středeční raní, zde za chvíličku Kelis a Trick Me. No, pojďme k rannímu tématu, kdyby to bylo tak jednoduché. Děláme si tady poránu takový malý finanční test budoucnosti. Podívejte se na mobil a řekněte nám, kolik procent baterky vám právě zbývá. Protože přesně tolik tisíc korun byste odteď každý měsíc dostávali jako výplatu. Tak jestli má někdo 2,80%, gratulujeme, 2,80 tisíc měsíčně zní, alespoň tedy za nás, kolego, velmi příjemně,
1: ne? To je úplně nádherné, protože já se dívám teď v tento moment, kolik mám, tak teď mám nějakých 87.
0: No tak furt si na tom dobře, ale to je, jestli má třeba někdo 14% baterky, no tak aby si hledal nabíječku, anebo možná taky jinou práci, no čas od času je potřeba udělat tu životní změnu.
1: No ale jak se tak na to dívám, tak naši posluchači jako nabíjejí opravdu poctivě, protože třeba Honza
0: taky píše. Taky nabízejí, ale poctivě.
1: Nabízejí poctivě, no, to víš, že jo.
0: Dobře jsi to řekl. Vůbec jsi nepřeřekl.
1: Vůbec jsi nepřeřekl.
0: Ty jsi to tak chtěl říct, no.
1: Honza napsal, dobré ráno, Jižani, mám 98% baterky, takže 98 litrů měsíčně na účtě, jo, to beru. Hezkou středu všem Jižanům přeje Honza z Brna.
0: Mě by jenom zajímalo, kolik z našich posluchačů hned ráno potom, co to slyšeli, tu dnešní.
1: Sáha po nabíjce, že?
0: Si to do nabíječky, co třeba, kdyby. Kristýna, tak jak tady čtu, hned by nám bylo líp, protože mám taky 100%. Dobré ráno, Moravo. Kristýnko, i tobě krásných 100%.
1: No ale musím říct, že Honza má zatím nejméně procent baterky, 63%, ale i tak píše samozřejmě, no brát 63 tisíc, tak si nestěžuj. No kdo by si taky stěžoval, že?
0: Asi tak, Honziku.
1: Někteří jsme na třetině.
0: A co, Kačka? Dobré ráno, nádhera, 100%, určitě bych si vystačila. Kačko, i tobě moc děkujeme a držíme pěsti. Třeba existuje něco mezi nebem a zemí a třeba se
1: bylo by to ale hezké, že?
0: To bylo by to úplně krásné, nádherné. No. Ano, samozřejmě.
1: Jako třeba
0: peníze nejsou všechno, že?
1: Ty bys na tom vydělal hodně, protože Lukáš, musím to na něj prásknout, je člověk, který vždycky každé ráno dojde do rádia se 100% nabitou baterkou, protože zvyklý si to dávat přes noc na nabíječku.
0: Já to prostě
1: takže
0: nabím tak.
1: Lukeso by prostě byl doopravdy normálně mamona.
0: Když už teda ty z fraje zjel, kolik zjel 80?
1: Já mám, počkej, já mám 86, no.
0: No, tak jde vidět, že jsou tady režisérem ranní jízdy, já mám 95, tady se práší od huby. No nic, spolu pracovně prázdninového týdne, jedno zábavné radní téma, kolik procent máte teď baterky v mobilu, takovou měsíční výplatu v tisících budete mít, vystačíte si. Dejte nám vědět třeba SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606-703-889 a vaše 10 000 výplaty posílejte i na Facebook Rádia Jih. Děkujeme!
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Tak se nám od září ve Zlíně a Otrokovicích mění jízdní řády městské hromadné dopravy. Více prozradíme už za chviličku ve středečních jihomoravských zprávách rádia. Navrch aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. A taky připomínáme, že dneska, když je středa, pár z jakých velmi příjemných věcí je třeba, může třeba někdo z vás získat i tu klimatizaci. Dobře jistě poslouží nejenom v létě, ale i v zimě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 20

0: www.jich.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Restaurace Armia v Hodonině přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
1: Využijte nejlepší nabídky Speny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Přijďte na Sunday Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
0: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
6: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
7: Dobré středeční ráno, Moravo, máme minutku po osmé.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Brněnská ZOO zastavila stavbu nových expozic a od září se ve Zlíně a Otrokovicích mění jízdní řády městské hromadné dopravy. Brněnská zoologická zahrada zastavila stavbu nových expozic a vzdělávacích infopointů za 27 milionů korun. Firma, která měla projekt dokončit letos v červenci, nestihla postavit ani polovinu plánovaných prací. ZOO proto od smlouvy odstoupila, přestože zhotovitel už dostal zhruba třetinu sjednané částky. Dokončení projektu teď zajistí nová firma a zahrada požádá o prodloužení termínu pro čerpání dotace. Naopak stavba nového hlavního vstupu podle vedení ZOO pokračuje podle plánu. Od úterý 1. září začnou ve Zlíně a Otrokovicích platit nové jízdní řády městské hromadné dopravy. Největší změnou bude zavedení trolejbusové linky 15 na Mlacovou, která tam nahradí dosavadní autobusovou linku 31. Nová 15 pojede z Lesní čtvrti a částečně nahradí také linku 13. Na linkách 3, 13 a 15 navíc přibude nová zastávka pod Vodojemem ve Slovenské ulici. Změní se také některé odjezdy linek 51 a 52 v Malenovicích kvůli návaznosti na konec vyučování. O 3 minuty dříve pojedou i dva noční spoje linky N z Otrokovického Štěrkoviště. Nové jízdní řády budou k dispozici na zastávkách i na webu dopravního podniku.
9: Rádio Jih. Jich. Počasí.
7: Dnes očekávají meteorologové zataženo až oblačno. Během odpoledne a večera začne pozvolna oblačnosti ubývat, místy dokonce až na polojasno. Všem pozor, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky spíše v severní části kraje, večer pak i na jihu. Dnešní nejvyšší odpolední teploty až 26 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, maximálně 25 a 3 minutky po 8 hodině. Míříme k aktuálním teplotám. Nový Podvorov, Lanžot, Otrokovice 16, Brno aktuálně 17 stupňů Celsia.
6: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: A znovu taky na cesty připomínáme, v Uherském Brodě v Prakšické ulici havarovala dvě osobní vozidla. Zdržení je tam minimální, projíždějte ale opatrně. A ještě na dálnici D1 na 183. kilometru ve směru na Jihlavu, jak už od nás víte, stojí porouchané nákladní vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Počítejte s přerušovanou kolonou. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.

0: Hezké středeční ráno posloucháte ranní jízdu rádia jich. Do začátku nového školního roku, já vím, že to děti příliš neradi slyší, zbývá už jen pár dnů a pro rodiny s dětmi to znamená nejenom spoustu zařizování, ale i nemalé výdaje. Ve studiu proto vítám místostarostu Horonína Vojtěcha Salajku. Dobré ráno, pane místostarosto.
1: Dobré ráno taky vám, ale i všem posluchačům rádia jich.
0: No a hned na úvod se podíváme na to, jak město pomáhá rodinám ulehčit finanční zátěž spojenou s nástupem dětí do lavic. Takže pane místostarosto, jak už jsme řekli, začátek školy je pro rodinné rozpočty náročný. Jak letos pomůže město rodičům prvňáčků?
1: Tak ano, my to víme, že je to náročné pro ty prvňáčky, ale je to každoročně, kdy prvňáčkům přispíváme takzvané pastelkovné. Je to 3 000 korun, je to příspěvek, které má rodiče pomoci s nákupem prvních školních pomůcek a výbavy. Podmínkou je však trvalé bydliště dítěte i rodičů v Hodoníně. Rodiče si o tento dar vlastně žádali přímo při zápisu na základních školách a peníze jim na účet dorazí v průběhu září.
0: Mm-hmm. Podpora se ale netýká jen prvňáčků. Na jaké další aktivity mohou rodiny od města získat příspěvek?
1: Tak nepřispíváme jenom prvňáčkům, to je pravda. A podpora dalším dětem je tím, že přispíváme dětem na sportovní a volnočasové kroužky, letní tábory, lyžařské kurzy, školy v přírodě a různé adaptační pobyty. Naším cílem je ale, aby finanční situace rodiny nebyla překážkou a děti se mohly zúčastnit všech těchto aktivit, protože ne všechny rodiny na to mají. Podmínkou je také trvalý pobyt v Hodoníně, věk dítěte do 18 let, a posuzuje se ale tady příjem i rodiny.
0: Mm-hmm. No a prosím, prozraďte, kde a jak si mohou rodiče o tyto příspěvky požádat?
1: O všechny tyto příspěvky si rodiče můžou žádat na osobně na městském úřadě, Hodoníně, konkrétně na odboru sociálních věcí a školství, ale veškeré podmínky a formuláře najdou také na webových stránkách města Hodonína.
0: Finanční pomoc v řádu 1 000 korun rodinným rozpočtům určitě uleví, ale jak jsou na tom samotné hodonínské základní školy a jaká nová pravidla ze zákona teď musí řešit naše mateřinky? O tom si s panem místostarostou Vojtěchem Salajkou popovídáme hned po dalším songu. Tak zůstaňte s námi na Rádio Jih.
2: Rádio Jih. Rádio Jih.

0: hodin 16 minut, Vesna, Ego a Moravo. Za chvíličku Fun a We Are Young, tedy další ze středečních hitů pro dobrou náladu. No a středeční radní jízda rádia pokračuje. Naším hostem zůstává místostarosta Hodonína pan Vojtěch Salajka a od finanční pomoci rodinám hodonínských školáků se přesouváme přímo do školních tříd. Podíváme se totiž na nabídku základních škol i na situaci v mateřinkách. Takže pane místostarosto, když zhodnotíte úroveň základních škol v Hodonině, v čem vidíte jejich, řekněme, největší přednosti?
1: Tak já si myslím, že my můžeme být pyšní na naše základní školy, protože každá z nich nabízí něco výjimečného. Děti se zde učí běžné učivo s moderními technologiemi, robotikou, 3D tiskem, ale mají možnost výuky s rodinnými mluvčími a získávat různé mezinárodní certifikáty. A velký důraz klademe i na zážitko mimo lavice, jako jsou lyžařské kurzy, plavání, školy v přírodě, anebo i taky zahraniční pobyty.
0: No a samozřejmě, že důležitá je také péče o děti s individuálními potřebami. Jak v tomto školy fungují?
1: Tak myslím si, že i tady školy fungují v pohodě, protože každá škola má tým odborníků, ať už je to školní psycholog, školní pedagog, při kariérní poradce. Dokážeme díky tomu zhodnotit, věnovat, plnohodnotně se věnovat dětem, které potřebují větší podporu při učení, ale stejnou péči věnujeme i mimořádně nadaným žákům, kterým nabízíme danou výzvu k rozvoji.
0: Mm-hmm. V souvislosti s mateřskými školami se teď mluví o nových pravidlech ve školském zákoně. Co se prosím přesně mění?
1: Tak já si myslím, že to je téma, které rezonuje v Hodoníně. Rušení mateřských škol, což není ale pravda. Od letošního roku totiž školský zákon stanovuje minimální počty dětí, které musí jednotlivé školy a školky naplňovat. A v současné době touto novou podmínkou nesplňuje žádná z našich hodonínských mateřských školek. Máme před sebou proto velmi důležitý úkol. Jak tohle všechno se bude řešit? Musíme to udělat podle souladu se zákonem, ale taky zároveň musíme i v rámci města myslet na ekonomickou situaci. Mm.
0: Vy už jste to lehce zmínil, objevují se obavy, zda to neznamená rušení školek, tak můžete rodiče prosím uklidnit?
1: Takže jednoznačně chci zdůraznit, že to automaticky neznamená zavírání školek. Naším cílem je najít model, který co nejvíce zohlední potřeby místních rodin a zachová dostupnost péče. O všech krocích, které budeme zvažovat a řešit, budeme rodiče veřejnost včas informovat.
0: Takže zavírání školy, který automaticky nehrozí, město hledá to nejlepší řešení pro rodiny. Za malou chvíli se na závěr našeho dnešního povídání na rádiích podíváme na dlouhodobou vizi pro hodonínské školství a pan místostarosta přidá i osobní přání žákům a učitelům k 1. září. Říkali jsme to na začátku, už se nám to blíží.
2: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: ranní zdi Rádia X vstupujeme v čase 8 hodin 23 minutky do závěrečné části našeho dnešního povídání s místostarostou Hodonína panem Vojtěchem Salajkou. Prozraďte, co byste chtěl v hodonínském školství v příštích letech posunout nebo třeba i změnit?
1: Tak, dobrá otázka. Přál bych si ale školství, které pružně reaguje na potřeby jak dnešních dětí, tak i jejich rodičů. Nejde jen o to, že máme opravené budovy a moderní techniku, ale především o to, aby ty děti chodili do škol rády, cítili se tam bezpečně, že se něco naučí, najdou tam kamarády. Ale zároveň musíme vytvářet dobré podmínky pro učitele, protože jsou to právě oni, kteří tvoří atmosféru ve třídách a pomáhat rodičům lépe skloubit rodinný a pracovní život.
0: Teď mám připravenou takovou docela za mě aspoň těžkou otázku. Kdy pro vás bude mise v oblasti školství splněna?
1: Tak, mise bude splněná. Takže úspěch pro mě představuje projevení tří věcí: kvalitní školy, spokojení pedagogové a silná podpora rodin. Školství nevnímáme jako provoz budov, ale jako klíčovou investici do dětí a do budoucnosti celého města. Pokud tyto tři pilíře udržíme v rovnováze, tak si myslím, že posuneme Hodonín správným směrem.
0: Tak vám budeme samozřejmě držet pěsti. No a protože jsme to říkali, školní zvonění se ozve už za pár dní, tak pane místostarosto, co byste rád vzkázal dětem, rodičům a pedagogům?
1: Tak ano, prázdniny se chýlí ke konci, začne se chodit opět do školy a proto bych chtěl všem dětem popřát, aby se jim ve školách líbilo a v školkách líbilo, našli si své skvělé kamarády, učení je bavilo. Rodičům přeji klidný a pohodový začátek školního roku, ale hlavně žádný stres. A všem učitelům, vychovatelům a zaměstnancům škol přeji hodně energie, trpělivosti a radosti z jejich záslužné a úspěšné práce.
0: Pane místostarosto, moc děkuju za návštěvu ve studiu, za užitečné informace a přeji úspěšný start do nového školního roku i vám.
1: Já vám taky moc děkuju a přeju hezký den všem posluchačům Rádia X.
0: Hostem ranní zde byl místostarosta Hodonína pan Vojtěch Salajka a nezapomeňte, podrobnosti o pastelkovném i příspěvcích na kroužky najdete na oficiálním webu města www.hodonin.eu. No a na Rádiu X se vracíme k hitům pro dobrou náladu. Za 5 minut bude 8:30, tady BB Rexa DJ David Guetta. Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: In Black, ve kterém si zahrál Will Smith, jež si taky tento song naspívá. Už za chvilečku v ranní jízdě Verona. Rozhodně si počkejte na další hity pro dobrou náladu, protože třeba po půl deváté jej vám ex. Stejně jako Fever Dream a Alex Warren. Novinky z Jiží a jihovýchodní Moravy už za chviličku nabídne Indros. Je středa 26. srpna, díky, že jste s rádiem X, rádiem Jižní Moravy, když vám nabízí taky soutěže. A v jedné z nich můžete získat klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
2: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Hezkou středovinčujeme, máme lehce po půl deváté.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Od úterý 1. září začne v Modřicích u Brna platit rezidentní parkování. Modré zóny se objeví ve většině městských ulic a Zlínský kraj chce od příštího roku založit vlastní veřejnou výzkumnou stanici. Obětovat na to chce až 20 milionů korun.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Aktuálně měříme v Brně, ve Strážnici, v Mikulově, v Těšanech rovných 16 stupňů.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Na Zlínsku mezi Březnicí a Březůvkami došlo ke střetu osobního auta s lesní zvěří. Počítejte s možným zdržením na D2 na 8. kilometru ve směru na Brno. Došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, které po nehodě stojí na krajnici. A na D2 na 41. kilometru zase ve směru do Bratislavy leží kýbl na vozovce. Tak i tady velmi opatrně. Sihem šťastnou středeční cestu.
7: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jí.
6: Dnes ráno se vrátíme k několika momentům, které se zapsaly do hudební i filmové historie. Připomeneme jednu z největších českých zpěvaček, rekordní hit světové kapely, píseň Beatles, která byla na svou dobu pořádně dlouhá, a také narozeniny herce, bez kterého si už Vánoce skoro neumíme představit. A nejenom, že se blíží nový školní rok, ale vlastně i ty Vánoce. Teď Verona, na mě nečekají. Hezké ráno, Moravo.

Čas 8 hodin 42 minutky ve středeční ranní jízdě Ava Max, Kings and Queens. No a jak jsme slíbili před pár minutkama, nahlédneme do hudební i filmové historie dnešního dne. 26. srpna roku 2022 odešla do hudebního nebe jedna z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších českých zpěvaček, devítinásobná držitelka Zlatého slavíka Hana Zagorová. Její nezaměnitelný projev a textařský talent formovali českou hudební scénu po více než 5 dekád. Od šansonově laděných písní přes popové hity až po éru veleúspěšného tria jistě si vzpomenete se Stanislavem Hloškem a Petrem Kotvaldem. Tak vzpomeňme dnes v tomto nejlepším společně na Hanku Zagorovou. Narovsky by se dnes slavili jistě ve slavné kapele No Dub. Svíčky na dortu totiž bude, předpokládáme, svoukávat její bubeník Adrian Young. No Dub v čele se zpěvačkou Gwen Stefani vydali v roce 1997 baládu Don't Speak. A jen pro zajímavost, vytvořila dodnes nepřekonatelný rekord. Když strávila 16 týdnů na prvním místě hitparády nejvíce hraných songů v amerických rádiích. V roce 1968 pak vydali legendární Beatles jednu ze svých nejslavnějších písní Hey Jude. Mimochodem, délka skladby 7 minut a 11 sekund byla na svou dobu v rádiovém éteru naprostým extrémem. Píseň se přesto stala tehdy nejdelším singlem v historii.

tom v historii několikrát přesvědčili. Největší hudební pokady vznikají docela neplánovaně a ku podivu i rychle. Hey Jude složil Paul McCartney cestou v autě, když šel za svými známými. Nevím, jak dlouho ta cesta trvala, ale v

0: No a dnes se podíváme do historie filmového světa. V roce 1980 se totiž narodil nejslavnější dětský herec všech dob, Macaulay Culkin. Jeho role Kevina McAllistera v komediích Sám doma, Sám doma dvě, Ztracen v New Yorku se zapsala do popkulturní historie.
1: Kevin je pryč. Kevin je pryč. Kevin je pryč. Kevin je pryč. Kevin je pryč.
2: Cože?
0: Tak, lehký pohled do hudební filmové historie 26. srpna. Pojďme taky připomenout, že po celý dnešní den má svátek Luděk. Na Břeclavsku máme 140 chlapíků s tímto jménem. Gratulace. Po ránu zraní zde míří i na Vyškovsko, kde máme 131 dnešních oslavenců, na Hustopecku 75 a gratulace míří také na Uhersko Hradisko. Tam je chlapíku se jménem Luděk 96. No a na Slovensku mimo jiné má svátek Samuel, tak jim posíláme hudební dárek.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Zní to krásně, zní to jednoduše. Kolik procent máte teď baterky v mobilu? Takovou měsíční výplatu v tisících budete mít a ptáme se, jestli vystačíte. Tak schválně, kolik procent máte právě teď? A jestli byste s tou výplatou vydrželi představa, že bychom ji měli do konce života. Já si myslím, my, kteří poctivě v noci nabíjíme.
1: My bychom s tím sakra vydrželi.
2: Ale mám pocit, že opravdu, jak přibývá to, jako teď ten čas a to ráno plyne a plyne, tak se nám snižují ta procenta té baterky, protože Dana píše a to
1: čas
2: je...
1: na výměnu té baterky.
2: Čas na výměnu té baterky, no. Dana píše ještě relativně vysoké číslo, ale pak tady vidím, budou i nižší některé. Aha. Dobré ráno, tak poctivě přiznávám 56%, jelikož jsem večer brouzdala na Facebooku a již nedala na nabíječku. No jo, stále 56, no. To je nádhera.
0: Vidíš to, Dano, jak ti Facebook ukrojil výplatu. Píše nám Libor z Hodonína, dobré ránko, borci, na pracovním mám 22 a na svém mám 76%. Tak mi hoďte do placu nějakou teorii, mám dilema. Libore, jaké dilema? Pracovní záhoď, na své máš 76, to je snad jasné, největší bere.
2: Jarmila napsala, tak já 13, to bych spokojená nebyla, to by nestačilo ani na sypo. Obdivuji důchodce, kteří mají po 20, krásný den všem.
0: I Brňáci se dívali dneska po ránu na mobily, píše nám Honza z Brna, dobré ráno, i ženě mám 98% baterky, takže 98 tisíc měsíčně na účtě, já to beru, hezkou středu všem. Honzo, i my bychom to brali a taky ti přejeme hezkou středu.
2: Radka, tobě řekněme rekordmánka zatím v tom minimu. Dobré ráno, no neměla bych ani minimální mzdu 11%. No ne, tak rychle nabíjí, dobíjí.
0: Ne, děláme si dneska po ránu taky malý test vaší finanční budoucnosti. Podívejte se na mobil a řekněte nám, kolik procent baterky vám zbývá, tolik prachu měsíčně do konce svého života budete mít. Dobře by na tom byla rozeta. Nabíjím přes noc, stovka by stačila, aj bych našetřila a dala na útulek hezký den. Tak rozeto, držíme pěsti, třeba se to někdy podaří. Tak nic, no. Rozplyne se tento krásný sen, vrátíme se do reality.
2: Jako mnozí bychom si dnes po ránu asi hodně polepšili, no.
0: A tak hlavně pevného zdravíčka vám všem.
2: Tak, tak.
0: 7 minut před 21:00 také vám všem další z hitů pro dobrou náladu. Tady je Britney Spears.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: princeznička Britney Spears a její Baby One More Time po deváté z ranní jízdy. Icona pop. Ve středu 26. srpna taky třeba Offenbach. Anebo Xindlej. Zlínský kraj chce mít výzkumnou instituci. Podpoří ročně miliony. Kolik jich bude, prozradí Indros už za chviličku ve středečních jihomoravských zprávách rádia za tem 26. srpna. No jestli chcete ušetřit, poslouchejte dál Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme pro vás klimošku.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává nábor příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky. 5 týdnů dovolené. Příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej. 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
15: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
16: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
17: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezkou středu vinčujeme, máme minutku po deváté. Kovošrot bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů.
18: Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrodbila.cz.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
19: Modřice od září zavádí modré zóny a Zlínský kraj chce mít výzkumnou instituci, podpoří ročně 20 miliony. Od úterý 1. září začne v Modřicích u Brna platit rezidentní parkování. Modré zóny se objeví ve většině městských ulic a půjde o první podobný systém na Brněnsku mimo samotné Brno. Ve většině ulic bude regulace platit v pracovní dny od 17. hodiny do 6. raní. Výjimkou je Nádražní ulice, kde bude spoplatnění ve všední dny nepřetržité. Rezidenti zaplatí za první auto 200 korun ročně, za druhé už 6 tisíc. Zlínský kraj chce od příštího roku založit vlastní veřejnou výzkumnou instituci. Ročně do ní plánuje investovat kolem 20 milionů korun. Nová organizace má propojit Univerzitu Tomáše Bati, kraj, nemocnice a firmy. Zaměří se například na zdravotnictví, školství, sociální služby nebo průmysl a má pomoci také se vznikem nových studijních oborů ve Zlíně. Instituce má nahradit současné technologické inovační centrum. Díky jiné právní formě by navíc měla snáze získávat české i evropské granty. Záměr už schválili krajští zastupitelé. Přesná podoba financování i počet zaměstnanců se budou řešit v dalších měsících. Fungovat má od ledna příštího roku. Dnešní pohárový zápas mezi Spartou Brno a Baníkem Ostrava provází sáhle policejní opatření. Utkání v Brně Komárově, které začne v 17 hodin, policie vyhodnotila jako vysoce rizikové a očekává příjezd většího počtu ostravských fandů. Na pořádek i dopravu budou dohlížet policisté, kriminalisté, psovodi i jízdní policie, v případě potřeby také dron.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: V půli pracovně prázdninového týdne si prý sluníčka budeme užívat poskromnu, alespoň to o tom hovoří aktuální předpověď počasí, kde se píše, že dneska máme spíše očekávat zataženo až oblačno. Během odpoledne a večera začne pozvolna oblačnosti ubývat místy na polojasno, tak tady bychom se snad mohli toho sluníčka dočkat. Ojediněle se ale mohou vyskytnout přánky, spíše pravda v severní části kraje, večer pak i na jihu. Teploty maximálně letních 26 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 25 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. A aktuální teploty Zlín 15, Němčičky, Vresovice 16, Hroznová Lhota 17 stupňů Celsia.
17: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: A zdravíme znova na cesty v Uherském Brodě. Ve Vinohradské ulici probíhá výstavba kanalizační přípojky. Počítejte s omezením provozu. Připomínáme, na D2 na 8. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, která po nehodě stojí na krajnici. Projíždějte opatrně a pozor stále taky na dálnici D1. Jak už od nás víte, na 204. kilometru směrem z Brna na Vyškov se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Kolona se tvoří jen nárazově. Šťastnou středeční cestu s rádiem.

0: další kočka je tady, Verča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak už je tady středa.
1: Ano.
0: Bar se jakých velmi příjemných věcí je třeba.
1: Rozhodně.
0: Co máš plánu?
1: No nevím. A babička mě dojede navštívit.
0: No vidíš to. Krásná záležitost, taky pozdravuji. My se za pár minutek vydáme za jedním chlapíkem, který si myslel, že přichází o sluch. Nakonec ale zjistil, že problém nebyl v samotných uších, jako tak úplně v tom, jakože uchu jako samotném, ale něco, co v něm zapomněl. Tak to jsou neuvěřitelné příběhy.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: cudzinka v tvojej zemi. 9 hodin a 19 minut. O jednom cizinci teď bude řeč. Těžko uvěřitelný příběh se ale opravdu stál. A myslím si, že toto je zrovna ten typ příběhu, po kterém si mnozí zkontrolujeme uši. No, chlapík si neuvěřitelně dlouhou dobu myslel, že postupně hluchne. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, prostě děláš v nějakém hlučném prostředí, jak si řekneš, s přibývajícími léty prostě hold, stane se. Jak bylo řečeno, přičítal to práci v hlučném prostředí a nejspíš už se spěřoval i s tím, že sluch prostě nebude už co býval. No ale protože si čím dál tím víc začala stěžovat manželka, teda zprvu mu to nevadilo, protože uslyšel jenom na jedno ucho a říká, ale to má v podstatě i své výhody, ale protože mu manželka říká, běž doktorovi, ať se na to podívá, on furt ne, protože měl syndrom bílého pláště, prostě měl strach z těch lékařů, říká, že mám ještě jedno ucho,
1: taky znám
0: slyším,
1: pár takových.
0: Ano. No ale pak přece jenom k tomu lékaři zašel a přišlo překvapení, v uchu měl celých 5 let zaseknutý kousek plastového špuntu do uší, který mu tam zůstal po letu letadlem. A on právě po tom letu letadlem říká, od té doby to bylo prostě trochu horší, a tak si říká, možná se tam něco stalo při změně těch tlaků a jedno s druhým. No, doktor samozřejmě ten kousek toho špuntu vytáhl a sluch se mu téměř okamžitě zlepšil, z čehož prý největší radost teda měla manželka. Manželka, jasně. Si potom říká, kurně, že jsem k tomu doktorovi vůbec jakože lozil. A doktor se ptá, prosím vás, ale vy jste jako, to tam měl fakt tak dlouho, fakt, jako, a vy si jako nečistíte uši nebo něco. Ne, protože já jsem slyšel, že špilky se nemají používat, že si to tím akorát zatlačím dozadu, tak já jsem si to ucho vždycky jenom umyl jako to, co jde vidět a to, co nejde vidět, na to jsem kašlal. Tak se domluvili, jakože co a jak to čistit, ale představ si, že postupně ztrácíš na sluchu, aspoň
1: na
0: jednou.
1: Ale zase jako dobré, no, teď uslyší aj, co teď posledních 5 let neslyšel, vlastně nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Možná
0: nakoupit,
1: špatně.
0: Vynést koš,
1: no, právě, no.
0: Vysát, utřít prach, žádné pivo, dopijeti doma.
1: Ale jak ty to znáš?
2: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

0: Disco jsou taky další hity pro dobrou náladu, co nevidět Shakira a Die Die.
1: A víš, co je ve vztahu horší, nebo může být stejně hrozné, jak nevěra?
2: Nedopečený řízek, buchta špatně udělaná, nebo...
1: Skoro, za chvilku to řeknu.
3: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my...

0: mikrofon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem.

0: akce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Byla. To dobré začíná u nás. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno

0: One Kiss, Dua Lipa, Calvin Harris, za chvíličku je včafárna a kapela Mirai, ale třeba taky velikán pop music Michael Jackson a jeho Billie Jean, tedy písnička o slavné tenisce. Teď z úplně jiného soudku.
1: Už na to přišel, co může být stejně hrozné v tom vztahu, jak nevěra.
0: Stojím si za svým, prostě nedopečená buchta, kůře, kachna, řízek blbě osmažený.
1: Prachy.
0: Prachy, love,
1: teď dělal se průzkum, který prostě zkoumal peníze ve vztazích. No a 26% lidí má před partnerem tajný finanční účet. A 72% lidí říká, že hádky o penězích jsou pro vztah horší než politické neschody. Takže neschodnout se na tom, kdo zaplatí nájem, je prostě horší než neschodnout se na tom na politice.
0: A nejlepší, když to spojíš dohromady, politiku s prachama.
1: Ježiši. No ale taky téměř polovina lidí v partnerských vztazích přiznává, že neví všechno o financích svého partnera. A přes 43% lidí považuje finanční tajemství za stejně závažné jako nevěru. Takže schovaná kreditka někde může být stejně velký problém, jak schovaná milenka.
0: A je pravda, že já taky nevím o finančních tržbách nebo o nějakých ukrytech o kartách svého partnera, jakože? Bo žádnou nemám.
1: já si myslím, že myslím si, že hodně teda pánové neví o tajných věcech svých paní.
0: No to říká ženská a z pohledu chlapa to může být právě zase opačně.
1: A my máme o všeckém přehled, vy jenom nevíte.
0: Jo, slyšeli jste to, chlapi? Slyšeli jste to?
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: štědrá a povínám v nich třeba to, že Bzenec získá tučnou dotaci na parkoviště. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Prahodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňany. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
12: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
1: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
13: Za minutku bude 10 z rádia, jich přejeme krásné dopoledne.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Bzenec získá tučnou dotaci na parkoviště a nad Brnem se rozloučí legendární albatrosy. Zenet získá dotaci zhruba 10 milionů korun na parkoviště ve městě. Část peněz půjde zpětně na už dokončené parkoviště v Těmické ulici u zámku, pro které radnice dodatečně našla vhodný dotační program. Další část podpory využije město na připravované parkoviště u zámeckého parku a sportovišť. O přidělení dotace už podle vedení Bzence rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj. Nad Brnem ve čtvrtek odpoledne naposledy proletí cvičné proudové letouny L-39C Albatros. Tři stroje mají být nad městem přibližně v 15:53 v rámci rozlučkového letu po Moravě. Albatrosy sloužily k výcviku armádních pilotů více než 20 let. Teď je postupně nahrazují modernější letouny L-39 Skyfox. Nad Brnem a dalšími body trasy poletí minimálně ve výšce zhruba 300 metrů. Při nepříznivém počasí se ale může program změnit.
0: Rádio Jih. Počasí.
13: Očekáváme zataženo až oblačno během odpoledne a večera. Začne ale pozvolná oblačnost ubývat místy až na polojasno. Ojediněle se ale zase můžou vyskytnout přehánky, spíše teda v severní části kraje, večer potom i na jihu. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji naměříme dneska na nejvýš 26 a ve Zlínském 25 stupňů. No a právě teď přesně v 10 hodin Uherské Hradiště a Slavičín měří 16, Tvarožná Lhota 17 a Mikulov 18 stupňů Celsia.
1: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18:30.
0: Rádio Jih. Doprava.
13: Hezké

0: vybranému kurírovi. Mladý kurýr ze Zlínska si totiž vymyslel, řekněme, svérázný způsob, jak si zdarma obměnit šatníka. Nějakou dobu mu i procházel, ale nakonec ho prozradila obyčejná váha. Detaily k tomu nabídnem na vlnách Rádia Jih za pár chvil. Hezké dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Aktuální čas 10 hodin a 16 minut, ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a představte si, že až 5 let za mřížemi hrozí 21-letému kurýrovi, který si podle zlínských kriminalistů vymyslel vlastní způsob, jak se zadarmo oblíkat do luxusního oblečení. Na internetu objednával pod smyšlenými jmény a adresami drahé oblečení a boty, a to na dobírku. No a protože adresy neexistovaly, tak balíky ukládal do výdejního boxu. Ještě předtím je ale otevřel, vybral si, co se mu líbilo, no a zbytek zase pečlivě zabalil. Po několika dnech potom zásilky vracel jako nevyzvednuté. Takhle mu to vyšlo celkem 9krát. No ale pořád tady máme všímavé lidi a ne roboty, takže se stalo to, že to kolegům v logistické firmě začalo být nějaké podezřelé. Všimli si, že se v jednom boxu hromadí drahé balíky ze stejného e-shopu a všechny vozí stejný kurýr. Takže se rozhodli je převážit. No a když je v depu převážili, tak zjistili, že cestou zpátky pokaždé ty balíčky o několik

0: Jako nelegální, hrozné, jasně, ale musí se klučinovi nechat, že nápad to byl. Každopádně se moc nevyplatil, takže to určitě neskoušejte a pojďte si s rádiem jich užívat další muziku. Za malý moment kapela Miraj a jejich Drahokamy.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Restaurace Armia v Hodonině přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.

a 40 minut. No a o nových akváriích v Hroňské zoo už jsme vám říkali. Teď se ale můžeme podívat trošku víc dovnitř. Ve dvou obrovských nádržích je celkem 160 tisíc litrů vody a zhruba 2000 živočichů. Pavilon se zaměřuje hlavně na africká jezera Malawi a Tanganyika. No a pokud se tam vydáte, tak tam uvidíte kolem 35 druhů. Velkou část tvoří takzvaní tlamovci, ale nečekejte zatím žádné rybí obry. Většina z nich měří jenom pár centimetrů a to proto, že zoo je pořizovala jako mladé rybky, aby si líp zvykly na nové prostředí i na sebe navzájem. Postupně ale porostou a některé z nich až zhruba do 20 cm, no ale nejsou tam jenom ryby. Ve čtyřech akvaterárích najdem taky třeba kajmánka trpasličího, leguána zeleného, gekona anebo masožravou želvu. Nový pavilon vyšel asi na 69 milionů korun a pro Hodonínskou zoo je zároveň takovou symbolickou tečkou za obnovou po tornádu, které původní akvárium v roce 2021 poškodilo natolik, že muselo být zbourané.

0: Mějte hezké dopoledne.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Ratíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema. Vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu. V sobotu 29. srpna ožijí Dubňany oslavami 105 let Sokolské župy slovácké. Čeká vás den plný sportu, pohybu a zábavy pro celou rodinu. Dopoledne sportovní turnaje, odpoledne v přírodním areálu pestrý hlavní program, vystoupení, aktivity pro děti i zajímaví hosté. Přijďte s námi oslavit Sokol v pohybu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodinou ladíte rádio jich za mikrofonem Veronika Brostánu. Hezkou středu vám přeju. No a pojďme si rovnou dát tu naši klasickou trojukázku muziky pro 11. hodinku. Čeká nás Michal Hrůza a jeho song pro Emu.
1: Přišla se na dání, probudila můj

0: pouličky. O tom a nejen o tom budou dnešní Jihomoravské zprávy rádia a jejich podání Petra Jindry. Krásné dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Přijďte na Sunday Gulash Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmuka s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Alrox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sundayfest.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Ladíte Rádio Jih, za 3 minutky bude 11. My vám přejeme krásné dopoledne.
13: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: S novým školním rokem se do ulic Uherského Hradiště vrátí školní spoje pouličky a nejnižší platy ve veřejném sektoru mají od ledna dosáhnout minimální mzdy. Od září se do jízdních řádů uherskohradišťské městské hromadné dopravy vrací spoje určené hlavně pro cestu žáků a studentů do škol. Město zároveň připomíná, že 90denní předplatné pro školáky stojí 500 korun a nově lze jednoduše koupit v mobilní aplikaci IDZK. Jízdenka platí nejen v linkách Pouličky, ale také v regionálních autobusech a vlacích na území Uherského Hradiště, Kunovica, Starého Města. Od 30. srpna se zároveň mění některé jízdní řády. Cestující by si proto měli před cestou zkontrolovat aktuální odjezdy. Vláda chystá od příštího roku změnu platových tabulek zaměstnanců ve veřejném sektoru. Nejnižší tarif už nemá být pod minimální mzdou, která má v roce 2027 činit 24 900 měsíčně. Nově se má více zohlednit také délka praxe a přibýt mají stupně pro zaměstnance s více než 30 nebo 35 lety zkušeností. Tarifní tabulky by se navíc měly každý rok automaticky zvyšovat spolu s minimální mzdou. Změnu podporují zástupci zaměstnavatelů a předběžně také odbory. Ty o návrhu ještě budou jednat, následně se jim má zabývat vláda.
16: Rádio Jih. Počasí.
12: Čekáme zataženo až oblačno. Během odpoledne a večera začne pozvolna oblačnost ubývat místy až na polojasno. Ojediněle se ale můžou vyskytnout přehánky spíš v severní části kraje, večer potom i na jihu. Teploty na nejvýše 26 stupňů v Jihomoravském kraji a 25 ve Zlínském. No a právě teď Uherské Hradiště a Brumovice měří 17 a Svatobořice, Mistřín a Moutnice 18 stupňů.
1: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
16: Rádio Jih. Doprava.

S Věstonickou směrem z Vinohrad se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Očekávajte tady menší zdržení. A ještě na Brněnsku mezi Doubravníkem a Ochozem u Tišnova došlo k dopravní nehodě osobního vozidla a provoz je v místě nehody řízený kyvadlově. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Tak buďte opatrní a ať už máte namířeno kamkoliv, mějte s rádiem šťastnou cestu a dobře dojte.

0: desetinu běžné úrody. Podle červnových odhadů bude letošní úroda ovoce zhruba poloviční. Nová a přesnější čísla mají být v polovině září, ale ovocnáři si myslí, že se ta čísla nijak výrazně nezmění. Takže nezapomeňte, ode dneška do pátku, pokud chcete broskve, tak sady Patria v Kobylí. No a teď už na rádiu bych další muzika. Krásnou středu.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Zůstaňte s námi a do té doby mějte hezké dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín. Láhev vína na cestu do

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale...

0: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
1: Zajferus. Největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
2: Jedině u nás volně létá Orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
7: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

Moravy. No a my se teď spolu vydáváme do Vyškova, protože ve Vyškově má příští rok začít stavba nového garážového domu, a to u základní školy Tyršova. Vznikne na dosud nevyužívané části školního areálu a půjde o ní.

0: třeba to, že nad Brnem se rozloučí legendární albatrosy.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
0: Obec Ladná vyhlašuje konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.
4: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Prahodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
8: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
0: Z rádia jich přijem dobrou chuť, za 2 minutky bude 12.
12: Kovo Šrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Bzenec získá tučnou dotaci na parkoviště a nad Brnem se rozloučí legendární albatrosy. Bzenec získá dotaci zhruba 10 milionů korun na parkoviště ve městě. Část peněz půjde zpětně na už dokončené parkoviště v Těmické ulici U zámku, pro které radnice dodatečně našla vhodný dotační program. Další část podpory využije město na připravované parkoviště u zámeckého parku a sportovišť. O přidělení dotace už podle vedení Bzence rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj. Nad Brnem ve čtvrtek odpoledne naposledy proletí cvičné proudové letouny L-39C Albatros. Tři stroje mají být nad městem přibližně v 15:53 v rámci rozlučkového letu po Moravě. Albatrosy sloužily k výcviku armádních pilotů více než 20 let. Teď je postupně nahrazují modernější letouny L-39 Skyfox. Nad Brnem a dalšími body trasy poletí minimálně ve výšce zhruba 300 metrů. Při nepříznivém počasí se ale může program změnit.
15: Rádio Jih. Počasí.
16: Zpočátku odpoledne bude převažovat větší oblačnost, která bude ale postupně ubývat a v průběhu odpoledne a večera může být na části území i polojasno, jenom výjimečně.

0: Bořetice a Slavkov u Brna měří 19 a Hodonín i Sudoměřice 22 stupňů Celsia.
1: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
2: Rádio Jih. Doprava.

Posloucháte Rádio Jih, před námi je kromě další muziky taky Vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. No ale ještě před tímhle vším máme jednu důležitou připomínku. 13 odvážných pracovníků dopravního podniku města Brna se rozhodlo darovat krev a společně darovali

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Obyčejně se v tuto roční dobu bavíme o tom, jaké kvasinky či přípravky do moštu použít, jestli chladit suchým ledem a tak dále. Jenomže letošní rok není úplně běžný. Navzdory tomu, že jeden náš nejmenovaný politik prohlásil, že výkyvy počasí a s tím související problémy ukončil, počasí ho nějak nevyslyšelo. A když tomu ještě přidám, že onen politický mudrc pochází od nás z jihu Moravy a přitom tlápe takové nesmysly, je mě z něj smutno. Ani druhý zásah jiného politika, který vyvolávání deště pomocí jezulátka, moc nezabral. Jak nad tím přemýšlím, musím se mrknout do kalendáře, co je vlastně za století, soudě podle výroků těchto mudrců. Takže navzdory těmto přáním amatérů dostala příroda letos neskutečně zabrat. Úroda raných odrůd je zatím malá, stejně jako výlisnost a senzorické vlastnosti vína jsou zatím divoké. Hořčina se ukazuje díky vyšším tlakům při lisování a kyselina, hlavně jablečná, zůstává v chuti díky nezralosti a malému obsahu šťávy v bobulí. Nevadí, réva je bojovní s hlubokými kořeny a já bych nad letošní úrodou ještě nelámal hůl. Každopádně, pokud půjdete do vinice s posledními postřiky, přidejte do ní vydatně výživu. Vinicím chybí železo i vápník. Starší vinice snášejí letošní sucho velmi solidně, horší je to samozřejmě s mladou výsadbou. V vinařském domě jsme na vinobraní připraveni a věříme, že bude vše dobré. Z Itálie nám dorazila čerstvá várka nerezových nádrží všech možných typů a díky smlouvě z loňského roku se nám podařilo udržet super ceny. Můžeme vám tedy nabídnout za nejlepší ceny u nás. Stejně jako sběrové bedny a samozřejmě, a to hlavně, enologii do moštů, rmutů a vína. V nabídce máme nejširší škálu kvasinek, výživ, enzymů a jiných kvalitních produktů. Mimo jiné se letos určitě bude hodit Firmstop na zastavení kvašení nebo i kvasinky do čím dál více populárních sektů. Zaměřili jsme se před vinobraním i více na služby pro naše vinaře. Například akreditovaná laboratoř vinařské školy vám udělá rozbor do druhého dne od té doby, co nám donesete vzorky. Tuto službu má na starosti moje paní a ta je velmi pečlivá. Nově je také u nás k zapůjčení poloautomatický válcovací stroj na hliníkové uzávěry. A kdo si u nás koupí paletu lahví, má zapůjčení této zavíračky zdarma. K zapůjčení máme také velmi kvalitní ruční etiketovačku nebo plničku. Vím sám, jak je vinařina těžká, jak jsme my, vinaři, před vinobraním stresovaní a vyplašení. Ale nakonec to dáme navzdory špačkům, plísním i hloupým blábolům rádoby vtipných politiků. Tak nám držím palce, ono to pořádné vinobraní teprve začne. Letos později, ale stejně jako každý rok, určitě začne. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskýdům.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
2: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

muziky, taky středeční vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem, doznívají nám Desmodi a Vyrobená Premňa. No a podíváme se, jak se daří břeclavskému koupališti. První sezóna po velké rekonstrukci břeclavského koupaliště zatím vypadá velmi.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: CZ. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a

0: Artmaní.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký let.

0: Dream. Emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: jenom s poloviční kapacitou. Nejsilnější den zatím přivedl na koupaliště přes 2100 lidí a na konci července byla skoro naplněná i maximální kapacita areálu. No a co se týče ukončení, tak sezóna by měla podle předběžných plánů skončit 6. září. Příští rok chce provozovatel kapacitu ještě navýšit a přidat například víc zastíněných míst anebo uzamykatelných skříněk na cennosti. Pokračuje taky rekonstrukce krytého bazénu a ten má být hotový na jaře příštího roku, roku 2027, takže v Břeclavi má následně fungovat plavecký a rekreační areál po celý rok. Tak tomu můžeme určitě říct povedená sezóna, gratulujeme do Břeclavy a posíláme nejen tam další muziku, tady je Vesna a Ben.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema, vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu. Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů. Sobotu 29. srpna ožijí Dubňany oslavami 105 let Sokolské župy slovácké. Čeká vás den plný sportu, pohybu a zábavy pro celou rodinu. Dopoledne sportovní turnaje, odpoledne v přírodním areálu pestrý hlavní program, vystoupení, aktivity pro děti i zajímaví hosté. Přijďte s námi oslavit Sokol v pohybu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Přeje od mikrofonu rádia jich hezkou středu, hezké středeční odpoledne. Ať už děláte cokoliv a jste kdekoliv, tak stačí, že nás ladíte a tím pádem k vám i po 13. hodině poletí další skvělá muzika. Budou to třeba Roxette a jejich

0: hezké zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že nejnižší platy ve veřejném sektoru mají od ledna dosáhnout minimální mzdy. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Restaurace Armia v Hodonině přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Je! Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
8: Přesně ve 13 hodin přijem z rádia jejich krásnou středu.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: S novým školním rokem se do ulic Uherského Hradiště vrátí školní spoje pouličky a nejnižší platy ve veřejném sektoru mají od ledna dosáhnout minimální mzdy. Od září se do jízdních řádů Uherskohradišťské městské hromadné dopravy vrací spoje určené hlavně pro cestu žáků a studentů do škol. Město zároveň připomíná, že 90-denní předplatné pro školáky stojí 500 korun a nově ho lze jednoduše koupit v mobilní aplikaci IDZK. Jízdenka platí nejen v linkách pouličky, ale také v regionálních autobusech a vlacích na území Uherského Hradiště, Kunovice, Starého Města. Od 30. srpna se zároveň mění některé jízdní řády. Cestující by si proto měli před cestou zkontrolovat aktuální odjezdy. Vláda chystá od příštího roku změnu platových tabulek zaměstnanců ve veřejném sektoru. Nejnižší tarif už nemá být pod minimální mzdou, která má v roce 2027 činit 24 900 měsíčně. Nově se má více zohlednit také délka praxe a přibýt mají stupně pro zaměstnance s více než 30 nebo 35 lety zkušeností. Tarifní tabulky by se navíc měly každý rok automaticky zvyšovat spolu s minimální mzdou. Změnu podporují zástupci zaměstnavatelů a předběžně také odbory. Ty o návrhu ještě budou jednat, následně se jim má zabývat vláda.
10: Rádio Jih. Počasí.
8: Zpočátku odpoledne ještě větší oblačnost, která bude ale postupně ubývat a v průběhu odpoledne a večera může být na části území i polojasno. Výjimečně se můžou vyskytnout i přehánky. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji naměříme dneska na nejvýše 26 a ve Zlínském 24 stupňů. No a právě teď 2 minutky po 13. Zlín měří 18, Žádovice a Staré Město u Uherského Hradiště 19 a Klentnice 22 stupňů Celsia.
0: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
10: Rádio Jih. Doprava.

0: všechny ty nedostatky odstraní a inspekce při další kontrole rozhodne, že je všechno v pořádku. Tak, pokud jste odložili to jídlo, tak už si ho zase klidně vemte, s plísněma a hlodavčím trusem končíme, ale naopak pokračujeme na rádiích v muzice za moment Poetika a každou vteřinou.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje, například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Máte rádio Jich, blíží se nám půl druhá odpolední, blíží se nám taky tady střídání za mikrofonem s Vlastíkem, ale ještě předtím se podíváme do zahrádek a prostě celkově na půdu. Minulý týden nám tady pěkně zapršelo, člověk by si řekl super, zahrádka se napije, sucho je pryč, jenomže není to tak úplně. Data z webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu říkají totiž, že ten déšť stačil na to, aby se půda napila jenom do hloubky asi 15 cm. A to je super, třeba na kořinky, nevím, řetkviček, ale rozhodně ne na to, co potřebuje třeba strom, takže vršek půdy sice vypadá celkem veselé, ale hlouběji je pořád sucho a to extrémní sucho. Navíc většina moravských řek má pořád podprůměrný stav. Takže to je jenom taková vsuvka, jestli jste si mysleli, že můžete schovat konve, tak ještě ne, ještě neschovávejte. Země má v aktuálním stavu mnohem větší žízeň, než dokáže jeden letní deštík zahnat. Tak na to myslete a konve neschovávejte. A teď si na rádiu Jich pojďte užít taky další muziku. Za moment Ricky Martin.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž rádio Jich a my vás

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost Tespra Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září

0: přírodním areálu v Dubňany. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: tady, čau vlastní.
1: In hodoš, co tam zpívá, ne? Čověče, mohl by to někdo přespít. Ahoj, Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače, rádia jich.
0: Přespíval, ne?
1: Jo, ale to byl Ruda z Ostravy, ano. A na Ostravu, ano. Ale Hodoš ještě nikdo, jakože to...
0: Že jsme tam zapěli Hodonín, tak zkusíme,
1: no. No, ne, někdy příště. Tak prosím tě, já mám pro tebe dvě slova pospátku a mám pro tebe dvě slova jakože pospátku. Můžeš si vybrat. Chceš, to, chceš ty první dvě, anebo chceš ty druhé dvě?
0: Tak chci ty první dvě.
1: Chceš ty první, dobře. Takže in to vardz... Intovardz.
0: Dz.
1: Aha. Intovardz.
0: No. Krása.
1: No.
0: Intovardz. Ježíš vlasti. Už nechci, už jsou to druhé dvě.
1: Dobře. Tak to druhé je, to by ti mohlo trošku jakože pomoct. Urtses.
0: Sestry.
1: Ano, sestry. Takže sestry. První...
0: Já jsem zase furt myslela, že je to i, jako dlouhé i. Že co je sestry.
1: Ne.
0: Jo, tak sestry.
1: Sestry. A intovardz. To je to první slovo.
0: Jak... Zdravotní.
1: Ano.
0: Ježíš, aha.
1: Zdravotní sestry, protože já jsem včera dvě potkal.
0: No.
1: Seděl jsem s nima na pivu. Tak nevím, jestli dneska říkali, že jdou dělat odběry, tak snad to zvládli a ti, co měli ty odběry mít, takže jsou v pořádku a žijí.
0: Já jsem dneska zrovna tady měla, jsem říkala, že...

0: Fajnovičku, jistě se nám blíží 14. hodina. Co si zahrajeme po 14. budou Krištof, Tomáš Klus, Cesta. Jenom připomenu, že kdyby nám tady tenhle ten český hit náhodou hrál dvakrát za sebou, tak voláte sem do studia na 518-345-678, protože když budete první, tak pro vás máme klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Co se týká novinek, bude Ižel, Move into Sun. A dáme si taky Dario G, jeho Sunshine. Září přinese velká dopravní omezení na dvou hlavních tazích jižní Moravy. Také o tom budou další humoravské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Obec Ladná vyhlašuje konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Přijďte na Sun Day Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Aurox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sundayfest.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Dětská hezké odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Září přinese velká dopravní omezení na dvou hlavních tazích Jižní Moravy a Vojenská akademie ve Vyškově vycvičí rekordní počet nováčků. Silničáři v září rozjedou dvě výrazné stavby na hlavních tazích z Brna směrem na Znojmo a Svitavy. Na silnici 1/53 mezi Pohořelicemi a Lechovicemi začne 18. září přestavba na střídavý třípruh. Ta potrvá po etapách až do roku 2029. Na Blanensku zároveň odstartuje úprava silnice 1/43 u Černé hory, kde vznikne nový stoupací pruh a přeložka. Stavba tam přinese asi 8 měsíců omezení. Část dopravy čekají objížďky a část průjezd na semafory. Vojenská akademie ve Vyškově od září výrazně navýší kapacitu základního výcviku. Místo současných zhruba 500 lidí nastoupí do kurzu až 900 budoucích profesionálních vojáků a členů aktivních záloh. Podle akademie jde o reakci na rostoucí zájem o službu v armádě. Další kurzy mají mít kapacitu až 850 lidí. 6-týdenní výcvik zahrnuje například střelbu, orientaci v terénu, první pomoc nebo chemickou přípravu. Ministerstvo obrany očekává, že armáda letos přijme téměř 3000 nových vojáků.
9: Radio Jih. Počasí.
7: Jak to vypadá aktuálně s venkovními teplotami? V Kloboukách u Brna měříte 21 stupňů Celsia, v Brně a v Modřicích 22 a ve Starém Podvorově 24 stupňů Celsia. Ve čtvrtek očekáváme polojasno až skoro jasno. V první části dne může být lokálně chvílemi i oblačno. Nejvyšší zítřejší teploty na Jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 25 až 28.
4: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: Zdravíme všechny za volanty. Pozor na trase Otrokovice Uherské Hradiště. Na průtahu z Pitihněví se srazila dvě nákladní auta s osobákem a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením v koloně. A na dálnici D2 na 19. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na porouchané osobní auto. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a pozor, pokud máte někoho, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek, jak se dívám, tak je Luděk, Luďka, tak rozhodně pošlete chcete a stačí nám jenom jméno, příjmení a odkud oslavenec nebo oslavenkyně je a pošlete to na číslo 606 703 889. Takže pokud máte někoho, kdo dneska slaví svátek nebo narozeniny, pouze jeho jméno, příjmení a odkud je nebo kde bydlí, posíláte na 606 703 889.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
7: A co s tím uděláme? No samozřejmě, že to zařadíme do seznamu dnešních oslavenců. Tady je pro vás Katy Perry.

0: Rádio Jižní Moravy, 14 hodin, 10 minut. Tak a co nás čeká po další dvojce hitů pro dobrou náladu? Rozhodně budeme blahopřát dnešním oslavencům a oslavenkyním, tak ještě jednou připomínám, že pokud někoho takového máte ve své blízkosti, rozhodně pošlete a stačí nám jméno, příjmení a kde oslavenec nebo oslavenkyně bydlí a pošlete to na 606 703 889 bez zbytečné omáčky, jo? Takže jenom jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí, odesíláte na 606 703 889. Jak se dívám, tak budeme určitě už teďka, mám tady ten malý seznámek, blahopřát do Zlína, bude to do Dubňan, do Kvítkovic a teď jsem viděl, že před malou chvíli došlo, že budeme blahopřát taky do Čejkovic. Tak ještě jednou 606 703 889, pouze jméno, příjmení a kde oslavenec nebo oslavenkyně bydlí, posíláte na tohleto číslo 606 703 889. No a teď už přichází na řadu Krištof a taky Tomáš Klus.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A nezapomínejte na to, že je to český hit, takže pokud bychom Krištofy s Tomášem Klusem hráli ještě jednou hned za sebou, tak voláte sem k nám do studia na 518 345 678, protože když budete první, máte klimatizaci.
2: Tou cestou, tím směrem, prý

Luďku. Luďko, Samuel, přejeme ti k dnešnímu svátku z rádia jich jen to nejlepší, hlavně našemu kolegovi Luďovi Budínovi z Lanžhota. Mám tady taky info, že Luděk Vaněk slaví, odkud je, nevím. A gratulace letí i tobě, kdo dnes 26. srpna oslavuješ narozeniny, stejně jako Davídek Fazerka z Čejkovic, Hanka Ilčíková, Trávničková z Dubňan, Honza Mihok z Kvítkovic a Luďa Struhář ze Zlína a ještě Libor Pištělák z Brankovic. Tak všechno.

0: 26. 8. je mimo jiné den rovnoprávnosti žen, den toaletního papíru a je také den psů. 26. srpna se narodil také oblíbený americký herec Chris Pine, kterého známe z různých televizních seriálů, jako třeba Pohotovost, Odpočívej v pokoji nebo Kriminálka Miami. Tyto menší role předcházely jeho velkým filmovým úspěchům ve snímcích jako Deník princezny 2 nebo Star Trek. Tak si od něj dáme citát pro každý den. Dobře poslouchejte. Nejlepší dny v životě jsou ty, kdy si přestanete dělat starosti s tím, co bude zítra, a prostě naplno prožijete přítomnost. No a když máme ten den psů, tak si dáme jeden vtípek na toto téma. Pane doktore, můj manžel si myslí, že je pes. Nevím, co mám dělat. Prosím, pomozte, povídá žena u psychologa. Dobře, ať si lehne na pohovku, povídá doktor. No počkejte, ale on nesmí na gauč.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Seřiďme si hodinky, máme přesně 14 hodin 30 minut, tady půl třetí. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, jsme za to samozřejmě moc a moc rádi. Jak se díváme do playlistu, tak bude Shakira, Pink, Miraj, malinový syrup. No, možná, když se ten syrup vyleje a bude dvakrát takhle test a Miraj budou zpívat, tak rozhodně volejte sem k nám do studia na 518 345 678. Máme pro vás klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A co nás čeká po dalších třech hitech pro dobrou náladu, kde se v sobotu spojí muzika, něco dobrého na zub a taky premiérový a prémiový blešák, o tom budeme mluvit na Rádiu Jih po další trojice hitů pro dobrou náladu. Držte vlnu, protože tady budete moci strávit skoro celý den.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci.

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
2: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
1: Billa, to dobré začíná u nás.
3: Přijďte na Sunday Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Alrox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sunnydayfest.cz.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek. Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: nebo taky Bonnie M a Sunny ve verzi 2025. No ale teďka už slibovaná pozvánka. V sobotu 29. srpna můžete vyrazit na akci s názvem Letní zábava v Ladné. Program začne v 16 hodin prvním ladenským blešákem, kde může kdokoliv prodávat nebo naopak něco zajímavého ulovit. Mezi 6. a 7. večer si budete moci pochutnat na grilovaném prasátku a od 19 hodin zahraje skupina Apollo, kdy budete moci nabitá kila zase vytančit. V Ladné v sobotu 29. srpna bude možné přispět také psímu útulku Bulhary. Akci pořádá hostinec U parku společně s obcí Ladná. Tak vás tam všechny přes frekvence rádia jich zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema, vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu. Sobotu 29. srpna ožijí Dubňany oslavami 105 let Sokolské župy slovácké. Čeká vás den plný sportu, pohybu a zábavy pro celou rodinu. Dopoledne sportovní turnaje, odpoledne v přírodním areálu pestrý hlavní program, vystoupení, aktivity pro děti i zajímaví hosté. Přijďte s námi oslavit Sokol v pohybu.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

slavné signál. Další z českých hitů na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, Marek Ztracený, jeho originál je 53, to bychom ho ještě jednou stihli, co myslíte? A když bychom ho stihli a vy byste se dovolali sem k nám do studia na linku 518 345 678 jako první, tak je jasné, že pro vás máme klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. Tak ne, tohleto už je muzika, která nás bude bavit po 15. hodině, novinkový tedy svým, jsem Mr. Know It All.

0: připraveny další humorovské zprávy, v nich mimo jiné informace o tom, že od září začne fungovat takzvané hlídačkovné pro studující rodiče. Tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Restaurace Armia v Hodonině přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
13: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
14: Hezké odpoledne, jestli skončíte v práci ve tři, tak ještě necelé dvě minutky, prosím vás, vydržte, ať nemáte potom se šéfem problém.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Od září začne fungovat takzvané hlídačkovné pro studující rodiče a nové hřiště Vysoká Mez ve čtvrti Padělky ve Zlíně bude hlídat 5 kamer. Mladí rodiče, kteří zároveň prezenčně studují vysokou nebo vyšší odbornou školu, budou moci od září čerpat novou dávku přezdívanou hlídačkovné. Letos bude činit téměř 7,5 tisíce korun měsíčně. Nárok mají zpravidla studenti do 26 let, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Výjimkou jsou studenti prvního doktorského programu, u kterých věková hranice neplatí. Dávka se nebude vyplácet v červenci a srpnu a u vysokoškoláků ani během prvních 12 měsíců studia. Není přitom nutné dokládat, že peníze skutečně použili na chůvu, jestle nebo jiné hlídání. hlídačkovné bude možné od 1. září požádat přes systém Jenda, datovou schránku nebo osobně na úřadu práce. Zlín chce u nových dětských a sportovních areálů více využívat kamerových systémů. Prvním příkladem bude centrální hřiště Vysoká Mes ve čtvrti Padělky, které se má otevřít už zítra. Areál bude hlídat 5 kamer, 2 pevné a 3 otočné. Záběry budou moci v reálném čase sledovat strážníci i policisté. S kamerami bude podle potřeby pracovat také správce hřiště. Ještě dále chce město zajít u připravovaného sportparku Bartoška. Tam mají kromě kamer vzniknout také reproduktory a komunikační systém, přes který bude moci operátor v případě potřeby přímo mluvit s návštěvníky. Vybudování hřiště Vysoká Mes stálo zhruba 40 milionů korun. Součástí areálu je pirátská loď, trampolíny, sportovní hřiště, dráha pro odrážedla a brusle i nové zázemí s toaletami.
14: Počasí. V Břeclavi a v Moravské Nové Vsi máte na venkovním teploměru aktuálně 26, v Dambořicích je 24 a v Babicích je 22. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, v první části dne může být lokálně chvílemi i oblačno. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 25 až 28.
13: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
0: Rádio Jih. Doprava.
14: Pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá. Na Blanensku mezi Kunštátem a Sebranicemi u odbočky na újezd havarovalo osobní auto do příkopu a došlo k úniku paliva. Na místě jsou hasiči a policie, blokovaný je jeden jízdní pruh. Připomínám, že na trase Otrokovice Uherské Hradiště na průtahu z Pitihněví se srazila dvě nákladní auta s osobákem a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením v koloně. Informoval nás o tom taky posluchač nebo naše posluchačka. Nevím, nepodepsala se. A na Zlínsku na průtahu Otrokovice v Napajedalské ulici havarovala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Zdržení je tady nárazové. Ať už jdete kamkoliv, z rády vám přejeme šťastnou cestu, posíláme Avíčiho a taky Sunrise Avenue.

15 hodin 7 minut. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. A my vám za to samozřejmě děkujeme. Malé úpravy, velké změny pro zaměstnance i návštěvníky.

0: minut na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy a po našich frekvencích teď míříme tam, kde nás posloucháte na 969 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. Řada drobných úprav, které ale přinesou výraznou změnu k lepšímu, tak tím právě teď prochází Hradišský klub kultury. Úpravy začaly právě teď na konci léta a jako hlavní téma je vybudování zdvižné plošiny pod pódiem, která pomůže zaměstnancům klubu kultury v Uherském Hradišti s přesunem židlí, stolů a dalších těžkých věcí. Doposud to totiž zaměstnanci všechno nosili na rukou a lítali nahoru a dolů po schodech. Opravami projde také salonek číslo 1, bývalý bar Admiral, který byl součástí zdejší diskotéky. V současnosti tady probíhají výtvarné kurzy Akademie třetího věku. V neposlední řadě klub kultury v Uherském Hradišti plánuje vyměnit všechny židle ve velkém sále. Plán je, aby se to stihlo do konce letošního roku. Tak do Uherského Hradiště samozřejmě zdravíme a už za chviličku pošleme Jennifer Lopez anebo taky One Man Show a jejich Cizí zeď.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na frekvencích rádia Jižní Moravy doznívá další český hit One Man Show Cizí zeď v 15 hodin 24 minut. Pokud zahrajeme jakýkoliv český hit dvakrát za sebou, tak všeho nechte a volejte do studia na 518-345-678, protože si vyhrajete klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. Tak a co nás čeká po další trojice hitů pro dobrou náladu? Dívám se, že vám dáme takovou pauzu, abyste se mohli zatím najíst, nasvačit, dát si kafíčko, nebo klidně i čaj, i víno si klidně můžete dát, nebo i pivo, záleží na tom, kde momentálně jste. Pokud jste v práci, tak samozřejmě na alko nebo káva, pokud už jste doma z práce, tak si můžete dát i nějaké alko. A o čem bude řeč na rádiu jich právě po téhleté trojice hitů pro dobrou náladu? Budeme se bavit o hadičkách, které čouhají ze země. Tak držte vlnu na jihu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně.

0: nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
0: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín. Láhev vína na cestě.

Restaurace Armia v Hodonině přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: Za chvíli třeba Lucie Černí andělé. A teď si představte, že jdete centrem Brna po České ulici, kolem vás obchody, davy lidí a najednou za plotem ze země trčí desítky černých a průsvitných hadic. Člověka samozřejmě napadne, co to tam pro boha dělají. Odpověď je vlastně docela jednoduchá. Dělníci tím totiž zpevňují podloží, aby se ulice Česká při dalších pracích nepropadla. Pod ulicí vzniká nová podzemní chodba, do které se uloží potrubí, kabely a další sítě. Takto se má ošetřit brněnský úsek zhruba od náměstí Svobody po Českou 8. Až směs zatvrdne, hadice zmizí a povrch dělníci zase opraví. Takže pokud jste kolem šli a říkali si, co to je za zvláštní instalaci, co to tam vzniká, tak to není žádné umění, kterým je Brno proslaveno. Je to jen taková jihomoravská metropole, která zpevňuje půdu pod nohama. Z Brna pro Rádio Jih stavebniny Máca.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňany. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Rádio Jih.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

54 minut, tak co si zahrajeme po 16. Budou Temper City, Self Aware, věcička, teda si myslím, že je fakt dost dobrá. Co se týká československé muziky, Vladimír

0: a z 90. bude Hathaway, jeho What is Love. Já jsem Vlasta Macík, už za chvíli kolega Petr Indra a jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že Vojenská akademie ve Vyškově vycvičí rekordní počet nováčků. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: s Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
1: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
4: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
0: Přijďte na Sunday Guláš Fest v sobotu 29. srpna od 15 hodin na Sokolské hřiště v Sokolnicích. Těšit se můžete na vůni poctivého guláše i skvělý program. Vystoupí Joška Šmukař s cymbálkou, Zdeněk Izer se svou zábavnou show, skupiny Rough Boys a Alrox. Přijďte si užít den plný dobrého jídla, hudby a zábavy. Více na sundayfest.cz.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
6: Hezké odpoledne, už za chvíli bude 16 hodin.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Září přinese velká dopravní omezení na dvou hlavních tazích Jižní Moravy a Vojenská akademie ve Vyškově vycvičí rekordní počet nováčků. Silničáři v září rozjedou dvě výrazné stavby na hlavních tazích z Brna směrem na Znojmu a Svitavy. Na silnici 1/53 mezi Pohořelicemi a Lechovicemi začne 18. září přestavba na střídavý třípruh. Ta potrvá po etapách až do roku 2029. Na Blanensku zároveň odstartuje úprava silnice 1/43 u Černé hory, kde vznikne nový stoupací pruh a přeložka. Stavba tam přinese asi 8 měsíců omezení. Část dopravy čekají objížďky a část průjezd na semafory. Vojenská akademie ve Vyškově od září výrazně navýší kapacitu základního výcviku. Místo současných zhruba 500 lidí nastoupí do kurzu až 900 budoucích profesionálních vojáků a členů aktivních záloh. Podle akademie jde o reakci na rostoucí zájem o službu v armádě. Další kurzy mají mít kapacitu až 850 lidí. Šestitýdenní výcvik zahrnuje například střelbu, orientaci v terénu, první pomoc nebo chemickou přípravu. Ministerstvo obrany očekává, že armáda letos přijme téměř 3000 nových vojáků.
7: Počasí.
6: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Bulharech aktuálně měříte 26 stupňů Celsia, v Blatnici pod svatým Antonínkem, v Hluku a ve Veselí nad Moravou 23. Ve čtvrtek očekáváme polojasno až skoro jasno. V první části dne může být lokálně chvílemi i oblačno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 25 až 28.
0: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
7: Rádio Jih.
9: doprava.
6: Pojďme na silnice. Na příjezdu do Kyjova směrem od Hodonína havarovalo osobní auto a skončilo po nehodě v poli. Během vyprošťování auta počítejte s omezením provozu. V Brně v Srbské ulici je na vozovce rozlitý olej, tak doporučujeme snížit rychlost. A na Blanensku na silnici 3. třídy u Boskovic došlo ke střetu dvou osobáků. Silnice je průjezdná Kyvadlově. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme 90 jako vyšitou. Bude Head Away, What Is Love.

0: vedro a čas běžící proti němu. Na Blanensku znovu úřadoval Jarda Němec, který už 30 let posouvá hranice toho, co se dá sníst a hlavně jak rychle. O Maxi Jedlíkovi budeme na jihu mluvit do 10 minut. Tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin, 16 minut přesně, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto je Omy, za chvíli Lasgo, nebo taky Vladis a Nikol, žijeme pre moment. A teďka otázka na vás, co si skoro každý Čech, který přijede na Slovensko, dá za největší slovenskou specialitu a pochoutku? Ano, tušíte správně, jsou to halušky a právě o nich teď bude řeč také na Rádiu Jih. Kilo halušek se slaninou a brinzou za zhruba 6 minut. Přesně takový výkon předvedl na ovčáckých slavnostech u Lipůvky Max Jedlík Jarda Němec z Bystrého u Poličky. 52-letý skladník se tak už po několikáté stal haluškovým kingem. A aby toho nebylo málo, na akci přijel na kole i s cestou zpátky na něm ten den zvládl přes 100 kilometrů. Ještě si stihl dát skopové kolínko. Soutěží v pojídání se Jarda věnuje už asi 30 let a na kontě má nejrůznější rekordy. Zvládl třeba téměř 3 kila banánů za 5 minut nebo syrové pštrosy vejce za necelou půl minutu. No a další pokus už plánuje na září, kdy chce v Říčanech na Brněnsku během 5 minut spořádat nejméně 3 kila malin. No uvidíme, možná, že ho vezmeme i na Čokofest, protože Jarda mi vždycky napíše, tak co letos vymyslíme s tou čokoládou, co by mohl sníst. Tak kdybyste měli třeba nějaký tip, klidně nám napište. Tak my pro všechny, kteří mají teďka hlad anebo svačí, posíláme už za chviličku další hity pro dobrou náladu.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin 28 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Wiz Khalifa, See You Again. Ve středu 26. srpna. A po dalších třech hitech pro dobrou náladu byste měli poslouchat vy všichni, kteří nás ladíte na 98 FM, tedy ve Zlíně a okolí, protože budeme mít pro vás zajímavou informaci a myslím si, že mnoho z vás to potěší. Co je uvnitř, zjistíte až po zaplacení. Ano, ve zlínském Zlatém jablku se na dva dny objeví tisíce balíků, které si jejich původní adresáti nikdy nevyzvedli. Podrobnosti vám na rádiu jich řekneme hned po DJ Sammy a jeho velké hitovce Heaven.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéka a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě

0: Ignite.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Obec Ladná vyhlašuje konkurs na pozici ředitele nebo ředitelky základní školy a mateřské školy Ladná příspěvkové organizace. Přihláška musí obsahovat mimo jiné strukturovaný životopis, doklady o vzdělání, přehled dosavadní praxe a koncepci rozvoje školy. Přihlášky podávejte do pondělí 31. srpna. Podrobné podmínky a seznam požadovaných dokumentů najdete na obecladná.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín. Láhev vína na cestu do

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům.

0: chceš něco, tak Allegro.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: hezky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, DJ Sammy, jeho Heaven. A pozor, pozor, ve Zlatém jablku ve Zlíně se ve čtvrtek a v pátek budou prodávat nevyzvednuté zásilky naslepo. Vyberete si zabalený balík, necháte ho zvážit a až po nákupu zjistíte, co si vlastně odnášíte. Cena je jednotná 79 korun za 100 gramů. Podle pořadatelů mohou být uvnitř třeba sluchátka, hodinky, kosmetika, oblečení, domácí spotřebiče nebo další zboží z nevyzvednutých objednávek a skladových zásob, to znamená nějaké blbosti. Akce se koná 27. a 28. srpna, to znamená zítra a pozítří, vždy od 9 ráno do 6 večer, případně do vyprodání zásob ve Zlatém jablku. A pozor, kdo akci nazdílí na sociálních sítích, může nakupovat levněji za 59 korun za 100 gramů. Do Zlína zdravíme přes frekvenci 98 FM a doufáme, že Zlaté jablko se pod návalem nakupujících zítra nezřítí.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cimbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Hratíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Hratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Hratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema, vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu. V sobotu 29. srpna ožijí Dubňany oslavami 105 let Sokolské župy slovácké. Čeká vás den plný sportu, pohybu a zábavy pro celou rodinu. Dopoledne sportovní turnaje, odpoledne v přírodním areálu pestrý hlavní program, vystoupení, aktivity pro děti i zajímaví hosté. Přijďte s námi oslavit Sokol v pohybu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Jistě se nám blíží 17. hodina, tak co si zahrajeme právě po 17. bude Bruno Mars, Just the way you are. Bude také zpěvačka Meredith Brooks, její Bitch. A co se týká

0: Reindra přinese další jihomoravské zprávy. V nich mimo jiné informace také o tom, že nové hřiště Vysoká Mes ve čtvrtí Padělky ve Zlíně bude hlídat 5 kamer. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
1: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
2: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
3: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavače či prodavačky pro oddělení vodotopo a železářství. Náplní práce je komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, nástupní mzdu 36 000 korun, po zaučení její navýšení a zaměstnanecké slevy. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
10: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
11: Děcka, hezký podvečer, bylo 17 hodin.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 145 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Od září začne fungovat takzvané hlídačkovné pro studující rodiče a nové hřiště Vysoká Mez ve čtvrti Padělky ve Zlíně bude hlídat 5 kamer. Mladí rodiče, kteří zároveň prezenčně studují vysokou nebo vyšší odbornou školu, budou moci od září čerpat novou dávku přezdívanou hlídačkovné. Letos bude činit téměř 7,5 tisíce korun měsíčně. Nárok mají zpravidla studenti do 26 let, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Výjimkou jsou studenti prvního doktorského programu, u kterých věková hranice neplatí. Dávka se nebude vyplácet v červenci a srpnu a u vysokoškoláků ani během prvních 12 měsíců studia. Není přitom nutné dokládat, že peníze skutečně použili na chůvu, jestli nebo jiné hlídání. Hlídačkovné bude možné od 1. září požádat přes systém Jenda, datovou schránku nebo osobně na úřadu práce. Zlín chce u nových dětských a sportovních areálů více využívat kamerových systémů. Prvním příkladem bude centrální hřiště Vysoká Mez ve čtvrti Padělky, které se má otevřít už zítra. Areál bude hlídat 5 kamer, 2 pevné a 3 otočné. Záběry budou moci v reálném čase sledovat strážníci i policisté. S kamerami bude podle potřeby pracovat také správce hřiště. Ještě dále chce město zajít u připravovaného sportparku Bartoška. Tam mají kromě kamer vzniknout také reproduktory a komunikační systém, přes který bude moci operátor v případě potřeby přímo mluvit s návštěvníky. Vybudování hřiště Vysoká Mez stálo zhruba 40 milionů korun. Součástí areálu je pirátská loď, trampolíny, sportovní hřiště, dráha pro odrážedla a brusle i nové zázemí s toaletami.
13: Rádio Jih.
15: počasí.
11: V Zaječí aktuálně měříte 27 stupňů Celsia, v Kyjově a v Moravském Písku 24 a v Uherském Ostrohu 23 stupňů Celsia. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, v první části dne může být lokálně chvílemi i oblačno. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 25 až 28.
10: Adam Koubek and Fashion Strings uvádějí Film Music Tour 2026. Filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Kino Panorama Kyjov 14. září v 18.30.
15: Rádio Jih. Doprava.
11: V Brně ve Veslařské ulici směrem na Výstaviště se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. A pozor také ve Zlíně, v Březnické ulici, tady se srazila tři osobní auta. Počítejte s omezením, kolona se netvoří. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme další hity pro dobrou náladu. Bude Beyoncé a také Maroon 5.

0: slibovaný Bruno Mars, Just the way you are. A co nás čeká po těchhletech dvou hitech pro dobrou náladu? Jeden muž řádil po ulici a pak sám nevěděl proč, druhý si zase chtěl doma jen usmažit klobásy, jenže během vaření usnul. Kyjovští strážníci řešili dva hodně rozdílné večerní zásahy, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kyjovští strážníci i hasiči měli také v srpnu o zábavu postaráno. Po frekvenci 889 proto teď míříme právě do Kyjova. Místní strážníci i hasiči řešili totiž dva kuriózní případy. V Dobrovského ulici muž převrhl několik popelnic, rozbil okno domu a potom zbaběle utekl. Díky kamerám ho hlídka během chvilky našla na autobusovém nádraží. Ke všemu se přiznal, jen prý nevěděl, proč to udělal. Nadýchal 2,72 promile alkoholu. Začátkem měsíce srpna v podvečerních hodinách zase na sídlišti u vodojemu hasiči vyjížděli k hlášenému požáru bytu. Nakonec se ukázalo, že nájemník dal smažit klobásy a během toho usnul. Naštěstí tedy nehořel byt, odnesli to jen spálené klobásy. Do Kyjova zdravíme tady z Hodonína a strážníkům i hasičům a pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Letní limitka Peugeot pokračuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, před malou chvílí Meredith Brooks, její Bitch, za chvíli Rybičky 48 a jejich český hit Léto. A pokud máte rádi metal ze Švédska, tak v tom případě pro vás budeme mít na jihu po dalších třech hitech pro dobrou náladu skvělý tip. Držte vlnu na jihu a uslyšíte víc.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký

0: Dream. Emoce. Zábava. 5. září ve Slák Hodonín. Přijďte ráno. Zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1.

0: míříme po frekvencích rádia Jih do kin na jihu a jihovýchodě Moravy a začneme 20. hodinou s hudebním filmem Ghost Too Big to Rick. Po dvou letech se úspěšné švédské metalové uskupení Ghost vrací na plátna kin. Tato skupina proslulá svou gotickou vizualitou a chytlavými melodiemi loni procestovala celý svět v rámci své Skelet Tour World Tour. Záznam z jejich fascinující show můžete prožít také v kině. Název samotný se vztahuje k propracované produkci kapely, která je naprosto monumentální. Produkce v aréně zahrnuje obrovské rekvizity, pyrotechniku a náročnou scénografii, což posouvá hranice standardní logistiky turné. Na hudební film o švédské kapele Ghost zajděte dnes přesně v 8 do kina Svět v Hodoníně nebo do kina Hvězda v Uherském Hradišti. Kino Panorama v Kyjově promítne ve stejném čase, tedy ve 20.00, horor Insidious jsou mezi námi. A poslední pozvánka bude do zlínského multikina Golden Apple Cinema, kde můžete o 8:30 vidět Spider-Mana z Brusu Nový den. Dobře se bavte, Vlasta Macík se loučí a slyšíme se zase zítra ve 2 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej. 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Restaurace Armia v Hodonině přijme do hlavního pracovního poměru kuchaře nebo kuchařku. Nabízíme 8-hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku, příspěvek na dopravu a zaměstnanecké benefity. Nástup je možný i hned. Mzda 50 000 korun čistého měsíčně. Bližší informace získáte na telefonním čísle 775 939 490. Životopisy zasílejte na e-mail info@armia.cz.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Září přinese velká dopravní omezení na dvou hlavních tazích Jižní Moravy a Vojenská akademie ve Vyškově vycvičí rekordní počet nováčků. Silničáři v září rozjedou dvě výrazné stavby na hlavních tazích z Brna směrem na Znojmu a Svitavy. Na silnici 1/53 mezi Pohořelicemi a Lechovicemi začne 18. září přestavba na střídavý třípruh. Ta potrvá po etapách až do roku 2029. Na Blanensku zároveň odstartuje úprava silnice 1/43 u Černé hory, kde vznikne nový stoupací pruh a přeložka. Stavba tam přinese asi 8 měsíců omezení. Část dopravy čekají objížďky a část průjezd na semafory. Vojenská akademie ve Vyškově od září výrazně navýší kapacitu základního výcviku. Místo současných zhruba 500 lidí nastoupí do kurzu až 900 budoucích profesionálních vojáků a členů aktivních záloh. Podle akademie jde o reakci na rostoucí zájem o službu v armádě. Další kurzy mají mít kapacitu až 850 lidí. Šestitýdenní výcvik zahrnuje například střelbu, orientaci v terénu, první pomoc nebo chemickou přípravu. Ministerstvo obrany očekává, že armáda letos přijme téměř 3000 nových vojáků.
2: Počasí.
3: Dnes večera v noci oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, spíše v první části noci. Noční teplota 15 až 12, zítřek bude polojasný až skoro jasný, přechodně může být i oblačno hlavně ráno a dopoledne. Na jihu Moravy naměříme až 29 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 28.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek zvou na tradiční zarážání hory. Akce se uskuteční v sobotu 29. srpna od 17 hodin na statku v Šardicích. Čeká vás folklor, cymbálová muzika, víno, občerstvení a tombola. Od 20.30 zahraje ARG band z hity skupiny Argema. Vstupné dobrovolné. Ochotníci ze Šardic a Mendelův vinařský spolek se těší na vaši návštěvu. Sobotu 29. srpna ožijí Dubňany oslavami 105 let Sokolské župy slovácké. Čeká vás den plný sportu, pohybu a zábavy pro celou rodinu. Dopoledne sportovní turnaje, odpoledne v přírodním areálu pestrý hlavní program, vystoupení, aktivity pro děti i zajímaví hosté. Přijďte s námi oslavit Sokol v pohybu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shah.

0: se V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, středa je v běhu, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno a přehánky jen výjimečně. Teploty od 12 do 15 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno nebo jasno a teploty od 25 po 29 stupňů.

0: Středeční 26. srpnový večer na jihu běží. No a já dnes přidám pozvánku i do Brna Komárova, kde poslední srpnovou neděli, tedy tuto neděli, proběhne Komárovská pouť. Podrobnosti k mimořádné události nabídnu za chviličku. Tak zatím mějte skvělý středeční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ve středu večer zůstáváte si hem, no a prázdninové finále na Moravě bude stát za to. Mimo jiných i díky komárovské pouti. Pouť svatého Jilí v Brně Komárově proběhne poslední srpnovou neděli, tuto neděli 30. srpna. Program dne odstartuje v 9.30 poutní mší svatou s koláčky a vínem. Ve 14 hodin pak proběhne požehnání vínu a hrát bude cymbálová muzika, muzika Moravika. To vše v tamní farní zahradě. Tedy na viděnou 30. srpna v Brně Komárově na pouti. I Brno jich zdravíme, no a ve středu večer na jihu přidáváme další hity pro dobrou náladu. Si ho přejeme všem pohodové finále 26. srpna.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Všetkých posluchačů Rádia Jih zdraví kapela No Name.

0: středeční večer, na jihu běží slunce, seno, prázdniny stále v platnosti. No a já dnes nabídnu první pozvánku na Burčák Fest, a to do Miroslavy. Více prozradím už za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte večer s dalšími songy pro dobrou náladu. Ze studia jihu přejeme pohodový středeční večer všem.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: středeční večer na vlnách Jihu rozjetý, u mikrofonu stále večerní jezdec Josef Bouda. No a na sítích pomalu začínají vyskakovat pozvánky, které se týkají letošního času moravského burčáku. No a já vás dnes pozvu na třetí Burčák Fest do Miroslavy. Ten ve městě proběhne letos v sobotu 19. září. No a vše v tento den bude probíhat na viniční trati Weinperky od 14. hodiny. A to, že to bude o spoustě burčáku, dalšího pití, jídla a muziky, je asi zbytečné připomínat. Každopádně třetí ročník miroslavského Burčák Festu už 19. září. Další typy hud dnes už burčákový, no a k tomu další porce hitů pro dobrou náladu. Středa v běhu, tak se mějte fajn, si ho vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Moravo je to tak, poslední srpnový týden ve své polovině a my na jihu žijeme středečním večerem s datem 26.8. No a já dnes posílám pozdrav až do slunného Chorvatska, kde nás poslouchají Novotní z Brna a jejich kamarádi, tak užívejte rodino, nezapomeňte doplňovat tekutiny a šťastně se vraťte na Moravu. Každopádně dnes ve jménem kalendáři Luděk, zítřek, tedy čtvrtek, bude patřit Otakarům a pátek Augustínům, tak tento týden slavte dál, co se dá. No a já vám k tomu přidám další středeční pecky pro dobrou náladu. Krásný letní večer si hem přejeme a jedeme dál dnes i v Chorvatsku. Z Hodoní na vás zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, středa je v běhu, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno a přehánky jen výjimečně. Teploty od 12 do 15 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno nebo jasno a teploty od 25 po 29 stupňů.

0: Středeční večer na jihu běží 26. srpem ve finále, no a je to tady. Hody tento víkend proběhnou i v Dolních Dunajovicích a my tam mrkneme už za chviličku. Tak zůstaňte s námi a užívejte středeční večer ve společnosti Hitu jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční večer Rádio Jich, no a tak, jak jsem se zmínil, v Dolních Dunajovicích se připravují na letošní hody. Ty proběhnou už tento, tedy poslední srpnový víkend od 28. do 30. srpna. A vy tam zažijete stavění máje, předhodovou zábavu, sobotní průvod krojovaných obcí, zvaní, žádání o hodové právo, večerní hodové zábavy i mši. Tedy letošní hody v Dolních Dunajovicích už tento víkend od 28. do 30. srpna. Tak si to tam super užijte. Tak si to tam vyražte užít. Žádný smutek z konce prázdnin, my si to užijeme, přeorganizujeme a jedeme dál. Jaký si to uděláme, takový to bude. Při středě vám si upřejeme pohodový večer a klidný přelom posledního prázdninového týdne.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: středeční večer na jihu v běhu, slunce, seno, prázdniny stále v platnosti. No a já dnes nabídnu pozvánku i do moravské metropole, tedy co naděláme do Brna, kde se připravují letošní burčákové slavnosti. Více k události prozradím za chviličku. Tak zůstaňte s námi a užívejte večer s dalšími songy pro dobrou náladu. Ze studia rádia jich přejeme pohodový středeční večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

Středa na jihu, večer se rozbíhá, no a já mám pro vás, tak jak jsem slíbil, pozvánku i do Brna, kde se chystají letošní burčákové slavnosti. Těmi bude žít brněnský svoboďák od 1. do 6. září a vy v centru Brna zažijete nejrozmanitější odrůdy burčáku všech barev a chutí. K tomu doprovodný program, spousty jídla a řemeslných produktů. Tedy moravo-brněnské burčákové slavnosti letos již od 1. do 6. září a to přímo na svoboďáku. Další typy hu dnes už burčákový, no a k tomu další porce hitů pro dobrou náladu. Středa v běhu, tak se mějte fajn, si hu vás i dnes zdraví, Josef Bouda.

Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Jste si hemí, tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno a přehánky jen výjimečně, teploty od 12 do 15 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno nebo jasno a teploty od 25 po 29 stupňů. Takový bude čtvrtek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

mikrofon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, je tu středeční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě polojasno a přehánky jen výjimečně. Teploty od 12 do 15 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno nebo jasno a teploty od 25 po 29 stupňů. Teď už ale pojďme zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční nocí.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Hodonín na 889 FM.
1: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Rádio Jih, 26. srpnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno a přehánky jen výjimečně, teploty od 12 do 15 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno nebo jasno a teploty od 25 po 29 stupňů. Každopádně i dnešní noc si budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána, tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

mikrofon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 27. srpna. Po zbytek noci bude na Moravě polojasno a přehánky jen výjimečně. Teploty od 12 do 15 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno nebo jasno a teploty od 25 po 29 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodový čtvrteční den, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme.

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.